0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Kachna ranního Kisu.
3: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
4: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stývajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem
3: ano.
4: už je tahle stývací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
3: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
5: No vidíš.
4: Ne. Jo, ale z rádia.
3: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
4: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Thank you. Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdyby jsme se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
2: Let's go!
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Posloucháte Radio Kiss, za malý okamžik už bude 7 hodin a slyšíte hlas, který vás bude provázet dnešním ránem a následně i dnešním nedělním dopolednem. Martin Hovorka s vámi. A kdo pak mě doplní? To je otázka na naší telefonní ústřednu, koho mi sem propojí jako prvního, druhého a třetího, zkrátka 210 323 323. Je tam někdo? Dobré ráno.
1: No, čau, volám z Jižní Moravy.
0: Zdravíme Jižní Moravu, jak se máte na Jižní Moravě po ránu?
1: No, už dobře, pečivo rozvezený.
0: Takže budu mít všichni co chroupat po ránu.
1: Jenom volám, že tady je zamračený, ale neprší.
0: Na Jižní Moravě nikdy neprší, tam je vždycky dobrá nálada.
1: No, tady prší, jenom když máme jít na ryby.
0: Ale to nevadí, to k tomu patří.
1: Přesně tak.
0: Tak já tě moc zdravím a díky za telefonát, ahoj.
1: Díky, ahoj, čau.
0: Ahoj, čau. Kdo pak je s námi v éteru? Čau, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Petra.
0: Péťo, krásné ráno, jak se vede?
2: No, nic moc, jsem v práci.
0: Ježíš, tak by tě nějak musel potěšit teďka. Když jsi v té práci, že bychom tě jako na dálku obejmuli.
2: Co ty na to?
0: Na dálku obejmuli, jako chlapka tě obejmuli, aby si se měla hezky po ránu.
2: Dobře. Tak
0: hele, a v práci je něco, co ti tam dneska třeba udělalo radost? Třeba kafe, nebo šéf ti třeba udělal kávu, nebo kolega?
2: Ne.
0: Ne? Ale vůbec bys tam nenašla nic, třeba někdo se usmál.
2: Jo, dobrou snídaní už jsem si...
0: No vidíš to, a co jsi měla dobrýho?
2: Měla jsem kajzerku, sýr, šunku, no.
0: No, taková klasická, prostě fit snídaně, light snídaně, fit snídaně, jo. Tak jo. No tak děkujeme za telefon a doufám, že teďka už budeš jenom mít dobrou náladu.
2: Tak jo,
0: dobře, tak měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Ještě do třetice, kdo pak s námi vstává? Tady je Martina Radio Kiss.
3: Slyšíme se?
0: Slyšíme se skvěle, jak se daří?
3: No ale jo, perfektní, jedu z práce a zkusil jsem to tak naslepo.
0: Tak naslepo se slyšíme a v práci, co se dělalo v noci v práci?
3: No v práci se pracovalo, jo, byla to sice noční směna, ale i přesto se pracovalo.
0: A noční směna tě jako baví víc než ta denní, nebo jak to máš, kdybyste to měl jako zhodnotit?
3: No, mohl bych říct, že tam není vedení, takže je to takové volnější, no.
0: Takže prostě internet a pohoda, viď?
3: No to určitě ne, ale pod tlakem... Není to pod tlakem,
0: to
3: že
0: pod
3: jo?
0: Tlakem. A co se dělá v noci v práci jinýho než přes den v práci? To samý, akorát tam není vedení.
3: Jasně, no, třísměnný provoz, fabrika, prostě se vyrábí. A...
0: Ježiši, chápu. Tak si běž odpočinout.
3: No, dobře.
0: Jo, vy si odpočinout, naber síle a užívej víkendu. Ahoj.
3: Čau.
0: No a Radio Kiss vysílá pro vás v neděli 19. července. Dobré ráno.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším

0: tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
1: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Tak ještě jednou dobré ráno, posloucháte Rádio Kiss a to dnešní vysílání v 7 hodin nám otevírají Fan Factory.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Krásné dobré ráno, máme lehounce po 7 hodině, jsem moc rád, že posloucháte a chtěl bych teďka speciálně pozdravit všechny čeňky, protože toto mužské jméno má dneska svátek, je 19. července, tak pokud máte nějakého čeňka doma, chtělo by tomu rychle přichystat nějaké překvapení dříve, než se zbudí. No a já vás překvapím už v této hodině termínem, který bude dost zásadní pro naše rádio, protože to se bude konat další letní mejdan Rádia Kiss. Včera byla Kiss Party Live na Máchově jezeře. Pokud jste viděli fotografie, videa na sociálních sítích, tak teďka se možná chytáte za hlavu a říkáte si, že já nevyrazil, že jsem si to nechal ujít, ale přátelé, není všem dnům konec, protože budou další večírky a mejdany s Rádiem Kiss a já vás na ten jeden konkrétní pozvu ještě v této hodině. Tak buďte s námi, no a pokud byste chtěli přispět do našeho vysílání nějakým skvělým tipem na místo, kam by se dalo v průběhu dnešního dne vyrazit, tak namluvte vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Těšíme se v éteru na vaše tipy a nápady, jak by se dal trávit ten dnešní den, který bude asi lehce mokrý. No, uvidíme, co se nakonec z té dnešní neděle vyklube. Hezké ráno! Radio Kiss.

0: Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss, dobré ráno. Taková oblíbená atrakce nejenom v České republice, ale i v okolních státech je stezka korunami stromů. Jestli pak byste si tipli, kdy vyrostla ta úplně první stezka na našem území v České republice, tak bylo to v Lipně na Šumavě, v Lipně nad Vltavou a je to před 14 lety. 2012 červenec otevírali tuto atrakci a právě dneska se na šumavském Lipně bude slavit. Konkrétně stezku korunami stromů na Lipně navštíví kejklíři, akrobaté, karikaturisté, bude se malovat na obličej a věřím, že to bude zábava nejenom pro malé, ale i velké návštěvníky. Tak pokud máte cestu na Šumavu, zkuste si užít tento výjimečný den právě na stezce korunami stromů a oslavit 14 let této atrakce, která je nádherná v každém ročním období. No a pokud byste chtěli zamířit na zcela jiné místo, tak ve studiu je se mnou teďka Terka a ta má tip na výlet s dětmi. Terko, povídej.
2: Máte doma malé neposedy, kteří chvilku neposedí, pak je víkend s klokany v zooparku Zelčíne přesně pro vás. Zajděte tam prozkoumat svět nejlepších skokanů živočišné říše a užijte si den plný sluníčka, her a blízkého kontaktu se zvířaty.
1: Jaké jsou vaše plány pro dnešní den? Apka Kisu, nechte vzkaz, pojďte s námi vysílat a já vám posílám další muziku. Teď už Gladiátor a za okamžik Felixien a Kaskáda na rádiu Kiss.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

Dobré ráno, tady je Radio Kiss. Chtěli bychom poděkovat za vaši včerejší hojnou účast u Máchova jezera, kde proběhla Kiss Party Live. Bylo to skvělé, ale pozor, my už chystáme další večírek. Přátelé, zapište si další datum, pokud jste si ho ještě nezaznamenali, tak na závěr letošních prázdnin s vámi Radio Kiss zatočí a zapaří, a to přímo v Lokti. Západní Čechy, to je místo, které máme hodně rádi. Tady ten amfiteátr si opravdu chválíme a proto se sem každý rok vracíme. Takže i letos poslední prázdninový víkend budeme s vámi v Lokti. Je to 29. srpna a letos spolu s DJ a moderátory Rádia Kiss do Lokte přivezeme tři velké hvězdy 90. a milénia. Groove Coverage budou spolu s námi na pódiu. Pokud vám něco říká Kosmonova, jakože ano, pokud jste chodili na diskotéky kolem roku 2000, tak i muziku tady toho projektu si užijete. A legendy 90.

Připomenout dobu, kdy byly devadesátky na vrcholu a každý víkend patřil tanečním hitům. Mejdan v amfiteátru pod hradem Loket 29. srpna s rádiem Kiss. Moc se na vás těšíme.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Dobré ráno, s vámi je Radio Kiss a teď bych tu měl pro vás jednu doopravdickou hudební mňamku, písničku, kterou jste podle mě neslyšeli možná i 25 let, čtvrtstoletí. V každém případě, já když jsem v pátek večer vysílal náš hudební speciál Best of Millennium, kterým vás každý pátek večer provázím, tak jsem zařadil jednu písničku, která se v hitparádách držela kolem roku 2000. A je to písnička od projektu Jetstream. Ta písnička se jmenuje Love Song a pokud jste vymetali kluby kolem roku 2000, tak tahle písnička, ta pro vás musí být čistou nostalgií. A vzhledem tomu, že ta písnička tady na Kissu snad nikdy nezněla až teďka v pátek večer v našem Best of Millennium, tak mi přišlo mraky otázek, jak se to jmenovalo, co to bylo, to znám, ale nevím, jak se to jmenuje. Chci to slyšet znovu, kdy to budete hrát příště. A tak jsem si říkal, že vám tu písničku zahraju teďka znovu. Prostě udělejme si to dnešní nedělní ráno hezký. Zaspomínejme si na to, co nás provázelo našim mládím před, je to víc jak 25 let. Takže kysáci, přelom 90. a milénia a věřím, že pokud jste neposlouchali Radio Kiss v pátek, tak teďka vás to potěší stejně tak jako naše páteční posluchače. Jetstream a Love Song.

0: 8 hodina, pojďme se podívat na silnice.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li právě teďka z Chomutova na Prahu, dávejte pozor na 6. kilometru dálnice D7, tady je hlášená havárka osobáku ve Svodidlech a pak jsou problémy také na hlavním tahu z Turnova do Prahy, respektive hnedka za Mladou Boleslaví na 41. kilometru víme o porouchaném osobáku, který lehce brání provozu po této dálnici. Tak s tím počítejte a včas vybočte. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Radio Kiss počasí.
5: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Bylo 8, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, jsem rád, že posloucháte, přeju dobré ráno a posílám do uší Let's Go a taky DJ Fresh.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Je to tak, rozdáváme od pondělí do pátku celý rok 2026 peníze vždycky v 7 hodin ráno na Kissu. A už jsme udělali takový sčot za, dá se říct, první polovinu letošního roku a už jsme vám rozdali podle toho, kolik jste naházeli na kostce, respektive my jsme naházeli za vás, tak suma sumárum víc jak 500 000 už do vás šlo. Tak v tento okamžik jsme v druhé polovině letošního roku, tak uvidíme, jestli bude úspěšnější náhody kostkou a nebo jestli se budeme držet stále okolo půl míče i v té druhé polovině letošního roku. To samozřejmě všechno závisí na tom, kolik bude padat vždycky v 7 ráno na naší hrací kostce. Koukám se, jak to vypadalo minulý týden, byla tam i sedmička dokonce, kterou si odnesla naše posluchačka Jana a pak se také dovolal Tomáš, který si odnesl ani moc, ani málo. Takovou zlatou střední cestu.
2: A teď už můžeme.
3: Je to dobrý. Na hrací kostce se totiž objevila čtyřka, takže vyhráváš...
4: Do 4 000!
5: Dobrý, hezký!
1: Nezapomeňte ladit Radio Kiss opět zítra ráno a v 7 hodin se dovolat na 210-323-323. Pokud se prozvoníte sem k nám na Kiss, možná z toho budou i penízky. Teďka další muzika, čeká nás DJ Snake i Dario G.
0: 7 v 7, každé všední ráno na Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Prckové mají za sebou už 3 týdny prázdnin, dalších 6 je ještě před nimi, takže jsme uzavřeli první třetinu. No a než děti odvezete třeba k babičce nebo někam na tábor, tak si je musíte pěkně užít. A co jim vymyslet nějaký víkendový program? Tak můžeme se třeba inspirovat naším posluchačem, který právě teďka má namířeno se svými dětmi kam. Ahoj!
2: Čau kysáci! Právě jedeme s dětmi do Liberce na trampolíny, tak nám k tomu prosím zahrajte něco pěkného. Díky, čau Jirka.
1: No a ze severních Čech naproti tomu do jižních Čech teďka výlet, a to společně s Blankou. I ona by ráda poradila, kam se dá vyrazit s dětmi. Máš slovo.
3: S dětmi dnes můžete kysáci zamířit do Českých Budějovic. Léto v Čes areálu Vltava v Českých Budějovicích je v plném proudu a dnes přináší balónková zvířátka a také dětské letní kino pod širým nebem.
1: Jaké jsou vaše plány pro 19. červenec? Pochlubte se přes hlasovku Rádia Kiss. Těším se, že se potkáme společně v éteru. Teď další muzika, čeká nás David Guetta, ale nejprve Robin Schulz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je vinec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

Je 8.40 a mám pro vás, dejme tomu, takovou hádanku. Česká republika, totiž v souvislosti s turistikou, drží jedno takové světové prvenství. A schválně, jestli byste si to tipli, v čem držíme prvenství právě, když vás budu směrovat na turistiku a na víkendové různé atrakce a trávení volného času. Třeba si tipněte správně a pokud ne, já vám to hned za malý moment prozradím a pak vás taky nasměruju na jedno báječné místo, které byste neměli v těchto dnech minout. Ina a Wish Away, což je novej song v našem playlistu. Užijte si ho. Dobré ráno.

Posloucháte Radio Kiss. Já jsem se vás ptal, jestli byste si tipli, v čem má Česká republika jedno takové zajímavé prvenství. Tak byly tady tipy, že bychom mohli mít prvenství v počtu turistických značek na jednoho obyvatele, nebo tady píše Martina, že by to mohlo být počet turistických tras na kilometr čtvereční. V podstatě to není úplně tak jako lichý, tento tip, liché tipy, ale pořád to není to, co jsem myslel, protože Česká republika drží světové prvenství v počtu rozhleden na jednoho obyvatele i na plochu území. My máme v Česku 500 funkčních rozhleden, vlastně soupeříme s mnohem větším Německem, jenomže když to přepočítáte na rozlohu státu, na hustotu zalidnění, tak tam nemáme ve světě konkurenci. Prostě tento unikátní fenomén si vysloužil označení, že jsme Česká republika rozhlednovou supervelmocí. Tak je to už taková vlastně historická tradice, kdy naši předci začali budovat vyhlídkové stavby v 19. století. To byl takový první boom. Klub českých turistů se o to hodně zasloužil, ale potom přišel další velký boom, a to po roce 2000. Druhá masivní vlna výstavby proběhla, protože byl dotační boom. Dotace z Evropské unie, už to jelo, už se stavilo, jak na běžícím páse. Tak proto máme tolik rozhleden. Já si říkám, že vlastně ideální rozhledna je taková, ke které se dá dojet autem. Já jsem na jednu takovou narazil během nedávných toulek po Jižní Moravě. Mutěnice, vinařské městečko, a tam je na kopci rozhledna, odkud je vidět. Vlastně ono se tomu říká moravské Toskánsko, tomu okolí kolem Mutěnic, takže to celé je vidět tam z kopce z rozhledny u Mutěnic a vede tam právě silnička, dá se tam dojet autem, je tam parkoviště, zaparkujete, dokonce tam mají připravený i občerstvení, takže úplně ideální na výlez s dětmi, který by remceli, ty se do kopce nechci, mami, tati, tohle. Takže tam dojedete s autem až s dětma nahoru na kopec, rozhledna a máte výlet vyřízený během pár minut. Whitney Houston, Eiffel 65 a vám všem přání hezkého nedělního rána. Radio Kiss.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Je tu 9:00, posloucháte Radio Kiss. Stále se vyšetřuje dopravní nehoda, která se stala před Prahou na dálnici D7. Počítejte s ní na 7. kilometru. Tady máme hlášený osobák ve svodidlech. A pokud právě teďka jedete východními Čechy, tak vás zdravíme i na Ústecko-Orlicko, kde u obce Hrušová právě teďka je hlášen velký výskyt vozidel stavby, no tak to víte, no, staveniště dálnice, jezdí to tady o 106 a je dobře, že se pracuje i v neděli, tak zdravíme místní dělníky a vás, ať nějakým způsobem se na těch silnicích tam porychtujete. Hezké ráno.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Bylo 9 hodin, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka. Mám pro vás Maroon 5 i Lady Gaga, ať se vám hezky víkenduje.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Hezkou neděli vám přejeme z Rádia Kiss. Možná máte teďka přírůstek v rodině, tak bychom pro vás něco měli, kysáci.
1: Kiss Show Rádia Kiss.
0: Pokud se vám narodil prcek, nebo třeba dejme tomu už nějaký ten měsíc ho máte doma a chtěli byste, aby z něj byl tuplovaný kysák, tak my pro vás máme jednu novinku, která přednedávnem přistála na náš Kiss Shop, a to je dětské bodíčko. Hodně jste si o to psali, tak jsme se rozhodli, že vám uděláme radost a že pro vaše nejmenší ratolesti vám dáme i něco do našeho Kiss Shopu. Takže tady to bodíčko je ve třech variantách. Pro ty úplně nejmenší mimina, pak pro ty o trochu větší a pak ještě o ty větší. Je to tam popsané všechno a bodíček je stále dost. Takže kdybyste chtěli z vašeho prcka udělat pořádnýho kysáka, tak mrkněte na Kiss Shop a ptejte se po dětském bodíčku. Takhle, jestli třeba půjdete, dejme tomu, na nějakou jako kontrolu třeba do porodnice, nebo dejme tomu třeba vás čeká nějaká preventivní prohlídka, no tak já si myslím, že navlíknou dítě do barev Kissu a přijít tam. Tak budou koukat, podle mě, Tak si tam to rádio okamžitě naladí v té ordinaci. Lady Gaga, Culture Beat i Gustavo Lima, to je další muzika, kterou vám budeme hrát právě teď. Hezkou neděli přejeme a přejeme si, ať neprší, ať to dnešní den užijeme ideálně v barvách sluníčka.
1: Radio Kiss.

0: Bude půl desáté, pojďme se omrknout, kde se co děje.
1: Kiss Active, Active Weekend.
0: Pokud scháníte nějakou skvělou aktivitu na dnešní den, tak jste tady správně, protože my od rána až do večera, celou sobotu, celou neděli dáváme skvělé tipy na místa, kam se dá vyrazit. Tak teď bychom tady měli jednu akci, která se opakuje s železnou pravidelností. Dám slovo našemu posluchači. Ahoj.
2: Nazdar kysáci, zvu vás všechny na 14. ročník Slezského dřevorubce, který se koná dnes od 10 hodin ve Vendlínském parku. Přijďte všichni pozbudit borce s motorovýma pilama. Navíc je tam i soutěž speed carving, což je vyřezávání dřevěných soch. Přijďte a určitě nebudete zklamáni. Mějte se. Čau, Martin.
0: Martine, děkujeme za tip na akci, která startuje dopoledne. A to ještě zopakuju. Slezský dřevorubec. Koná se to na Třinecku ve Vendrini. Tam je park, který se jmenuje Vendriňský park. A právě tam se to celé koná. Takže můžete vyrazit na tuto mezinárodní soutěž v dřevorubeckých dovednostech a řezbářství. Myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý. Stejně jako vyrazit na Meruňky, Meruňkobradní. Kde se koná? Ahoj.
3: Máme tip na výlet pro milovníky Meruněk a zábavy. Zveme vás na Miroslavské Meruňkobradní s jarmarkem u Floriana. Těšit se můžete na hudební program. Program řemeslné stánky, skvělou gastronomii a soutěž o Meruňkového krále.
0: Terka Jandová s námi vysílala v půl desáté dopoledne. Jestli máte i vy nápad, kam se jet podívat, třeba na nějakou dobrotu, kde ochutnat, tak hlasovka Kisu, dejte nám vzkáz a rádi vás vezmeme do vysílání. Teď Right Set Fred, hezkou neděli.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: legendy Rádia Kiss.
1: Nedělní dopoledne je od toho, abychom nikam nespěchali, ať už si zrovna dáváte pozdní snídaní v posteli, nebo vezete rodinu na výlet, nebo ještě rozdýcháváte tu včerejší fotbalovou divočinu, tak vězte, že u toho všeho posloucháte Rádio Kiss, nejste v tom sami, protože je tu skvělá muzika a dokonce teď i legenda taneční scény, německý DJ ATB a jeho nadčasový hit z přelomu milénia. Dáme si písničku You Are Not Alone, kterou skutečně ATB udělal na přelomu 90. a milénia a už tenkrát vlastně to nebyla originální věc, protože on si ten motiv té písně vypůjčil od britské kapely Olive. Oni taky měli písničku You Are Not Alone, ovšem ta byla z 97. roku, tak on to vzal, překopal to a udělal z ní nesmrtelnou klubovou hymnu, která dodnes spolehlivě roztancuje každýho i v neděli dopoledne. Tak pojďme na ní, You Are Not Alone, ATB a velká vzpomínka v našem playlistu. Krásnou neděli.

0: Kamarádi, my jsme ho našli, jednoho našeho oslavence, Čeňka. Dneska je 19. července, já vím, že Čeňku je mnohem víc, ale jeden se přihlásil přímo do našeho vysílání. My tě zdravíme, kamaráde, ahoj.
1: Tak jeden Čeněk se hlásí z auta, ze Žamberka, děkuju za krásné přání od Rádia Kiss. A dneska, jestli si to užiju, ten svůj svátek, já to moc neprožívám, ale za dobrý nanukový dort. Nepohrdnu, mějte se.
0: Ta, počkej, to si teďka uhodil hřebíček na hlavičku. Polárkovej, nanukovej dort, nebo má to různé názvy. My jsme totiž teďka doma řešili, jestli se ještě prodává takový ten klasický polárkáč, jako třeba v 90. letech, protože to máte různě zmrzlinu v těch vaničkách, v těch kelímcích, ale taková ta čtvercová, takový ten čtvercový polárkáč, jsme řešili, jestli to ještě mají v obchodech a já jsem ho samozřejmě objevil a úplně jsem byl překvapený, kolik to stojí. To stojí paradoxně jenom 20. Já vím, že to nebude buchví z čeho vyrobený, ale pořád to mělo tu chuť, jako před tím čtvrtstoletím, před 30 lety, prostě klasický polárkáč, takový ten bílej sníh, to není ani vanilka, to je prostě bílej vanilka, no to není vanilka, to nemůžu říkat vanilka, když to není, ale víme všichni, co myslíte, co myslím, a tady Čeněk by si tady tu dobrotu dal, takže jestli třeba máte nějakýho čendu někde ve vaší blízkosti, nebo někoho, kdo má třeba dneska narozeniny, normálně nanukovej, polárkovej dort za 20, to udělá takovou radost. Pokud to budete chtít vytunit, koupíte ještě tu buš lehačky za 40, tak to tím ještě pocákáte. A počkej, to jsou devadesátky. Pure 90s, jo. United, to jsou Unique 2, ne United.

Sladíte Radio Kiss, takové malé doplnění k tomu nanukovému dortu. Tady píše náš posluchač Daniel, že oni na to dávali ještě vaječný likér a to byla teprve pochoutka. Takže máte několik variant, pokud si dneska pořídíte nanukový dort za 20, jak si ho vytunit, šlehačka, vaječný likér, no bude to opravdu mňamina. Hello.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dálnice, rychlostní silnice aktuálně by měly být v naprostém pořádku. Jenom pražský obchvat je uzavřený mezi Slivencem a Řeporejmy. Ne proto, že by to byla nějaká dopravní nehoda, ale od včerejšího večera je to tu uzavřené, protože se demolují dva mosty a ta uzavírka by měla trvat ještě hodinu, maximálně dvě. Max do dnešního pravého poledne. Tak s tím, Kysáci, počítejte, objížďka je vyznačená. No a kde jsou problémy? Severní Čechy, Česko-Lipsko, pokud jdete právě teďka hlavní tah do České Lípy od Máchova jezera, tak u obce Duba došlo k dopravní nehodě, která se aktuálně vyšetřuje, a podobný problém máme v Ostravě v Opavské ulici, tady máme hlášenou havárku dvou osobáků. Pokud máte také informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám jede.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Radio Kiss počasí.
5: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Tady koukám na zprávu od naší posluchačky Martiny. Píše, že v Ježově na Kyjovsku je už teď 24 stupňů a úplně jasno. Takže kysáci, pokud se chcete zahřát, tak šup na Jižní Moravu. Jedeme všichni. Bylo 10 hodin, já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělý poslech kysů, dáme si Katy Perry a pak nás čeká taky Mark Korn.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: DJs a velké téma, ani jsem nečekal, že z toho bude takový téma, to je polárkový dort a la 90, takový ten nanukáč za 20 korun, dneska to stále prodávají, tak tady píše Janička, že polárkáč jedině s pikaem. Děkujeme za tip. No a pozor, mám tady vyloženě recept na zmrzlinový pohár, který si můžete udělat taky doma.
1: Ahoj Marťo, jak mluvíš o tom polárkáči, tak to já už taky něco pamatuju, jsem ročník 75 a pro ty polárkáče jsme chodili tady kousek do hospody a maminka nám na to vždycky dávala konzervované ovoce, mandarinky nebo ještě něco a dávala na to šlahačku, posypala grankem a byla to úplně ňamina, takže jsem si taky zazpomínala, bylo to super, krásný den, ahoj Macík. Tak
0: grank, jo, tohleto, kandovaný ovoce, šlehačka, ty jo, posypat tady kakaem, no nejvíc. No to byl polárkáč, respektive zmrzlinový pohár z polárkáče, přesně ten, o kterém mluvila naše posluchačka Janča, který se dával jenom při nějaké jako speciální události. Bylo třeba k narozeninám, že jo? Speciální oslava, to nebylo jenom tak, takováhle vytuněná věc.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, my jsme se tu celkem dlouho bavili o polárkových dortech a o tom, jak si je vytunit a la 80. léta. Dokonce tady i naše posluchačka přišla s tím, že si něco takového dávala v 60. letech, už dokonce punč, zmrzinu a tak dále. No, každopádně, kdyby se vám doma nechtělo dělat s žádným takovýmhle pohárem a chtěli se vyrazit fakt na dobrou zmrzinu někam ven do cukrárny, tak se ozvá naše posluchačka ze severozápadních Čech a ona ví údajně o nejlepší zmrzlině v okrese.
2: Ahoj, já bych vás chtěla pozvat do Nučnic, do zmrzlinového domku. Je to okres Litoměřice a tam mají teda bezkonkurenční zmrzlinu v celém okrese. Nejradši mám s kořicovou, ta je úplně luxusní.
1: No vidíš to, já můžu dát třeba tip na zmrzlinu cukrárnu, která je přímo na náměstí v Poděbradech. Tam mají dokonce i, jak jsou buchtičky se šodou, tak buchtičko šodovo dukátovou mají tam zmrzlinu. Jak je ta poleva na buchtičky se šodou, tak přesně alá tato poleva mají i zmrzlinu tam. No, mají tam toho víc, takových netradičních zmrzlin. Takže Poděbrady za mě, když už jsme u těch zmrzlin. A tím bych toto téma takzvaně odříznul, ukončil a pojďme teďka s Terezou na výlet, protože ona by nás ráda vzala na hrad.
3: Zveme vás na šermířský víkend na hradě Cimburg. Známá zřícenina hradu, který za 30leté války odolal i Švédům, se nachází na Kroměřížsku nedaleko Koryčan. Představení se konají ve 14 a v 16 hodin a o přestávce bude probíhat komentovaná prohlídka hradu.
1: Jestli máte taky nějaký nápad, jak strávit dnešní den, hezkou neděli vám přejeme a pochlupte se přes apku rádia Kiss, kam vyrážíte, třeba inspirujete i naše ostatní posluchače. Alice DJ Ben Kristovo, další muzika na Kissu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Mám radost, že naši posluchači využívají možnosti jezdit na kole, a to nejenom rekreačně po nějakých cyklostezkách, ale dokonce je tady posluchač a teď to uslyšíte, protože tam je slyšet dokonce cvakání řetězů. Tak náš posluchač, představte si to, jede do práce dneska na kole. Ahoj!
1: Dobré ráno, kysáci. Ahoj, Martine. Jsem někde mezi Cítícem a Sokolovem, cyklostezka. Hnusný šedý mraky. Ale zatím bez kapek, takže dobrý, na kole, bohužel do práce, užívejte, mějte se hezky, ahoj.
0: To vrčí, ne, to vrčí. Miluju tady ten zvuk kola, no ale přátelé, to je pořád jako málo. To, že náš posluchač vyrazil do práce na kole, to je dobrý, chválihodný, ale je tady, existuje ještě jeden posluchač, který tohleto všechno přebije, protože on šlape na kole do Chorvatska.
2: Nazdar Marty, zdravím všichni kysáky. Prosím tě, už budeš hrát písničku na přání. Jsem teďka na cestě do Chorvatska, ale na kole. Už mám za sebou asi 200 kiláků, teď jsem před Bratislavou. Jsou tady strašně nudné rovinky. A tak mě zahraj, prosím tě, něco, jak mě to líp šlape, jo? Třeba, nevím, DJ Tomku Session nebo něco takového. Mám před sebou ještě asi 800-900 kiláků. Tak ať mi to dobře jde. Ahoj, zdravím všichni kysáky.
0: Tak prosím tě, až tam dojedeš, 800-900 km na kole za týden, jako trénovaný, to zvládneš rychle, samozřejmě, ale tak třeba příští víkend, až budu vysílat, tak se prosím tě ozvi, jestli si už na tom kole do toho Chorvatska dojel a jestli už se někde chladíš v moři. Já ti to ale závidím, strašně ti to přeju, protože zvládnout cestu Česká republika Chorvatsko na kole, to je něco. Takže přátelé, ať už se vydáváte na kamkoliv, na čemkoliv, hlavně s kysem v uších, milujeme vás a vážíme si každý vaší zprávy. Tohle je DJ Tonka na přání pro našeho cyklistu, co šlape, šlape, šlape až do Chorvatska.

Go Four to the Floor, je to samozřejmě cover verze, ale povedená cover verze, bezmála 11. hodina dopolední a přátelé, ke mně se už několikrát za posledních 48 hodin dostal článek o tom, že mladí, řekněme 18 až 24 let, tedy zástupci generace Z, tak se bojí čerpat na čerpačce, na stanici tankovací, na benzínce. Prostě oni se bojí toho, že by správně... Oni se bojí toho, že by špatně zasunuli hadici. Já to vůbec nechápu. A to není jenom o tom, že by jako do toho auta nemohli dát tu hadici s tím tankováním. Oni se i bojí toho, že by špatně zaparkovali u stojanu, ze špatné strany by měli to tankování, nebo že by špatně zvolili ty pohonné hmoty. Tam teda je to 50 na 50. Tam je to jako buď to natural, nebo diesel. Tam není úplně jako ve hře víc problémů. Ještě navíc je tam jako napsaný. Já tomu fakt nerozumím. Ale zase jako chápu, že my všichni se budeme vlastně bát tankovat a jezdit na čerpací stanice od zítřejšího dne. Oni padají nějaký ty stropy těch cen, takže podle mě dneska narváno u tankovacích stanic, protože budou ještě všichni chtít ty levnější pohonné hmoty, ale vozítka to letí nahoru a to se budu i já bát jezdit na čerpací stanici, protože jsem zvědav na ten účet od zítřejšího dne za pohonné hmoty. Tak každopádně soucítíme s mladými, no a já bych to uzavřel jednou jedinou větou. Kdo se bojí, nesmí na čerpací stanici. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, nás čeká do 11. hodiny ještě jedna písnička, ta bude od Jasona Derula a potom zásadní téma, pokud cestujete a čeká vás, dejme tomu, taková cesta do zahraničí, tak byste měli zbystřit mezi 11. a 12. hodinou, protože budeme řešit, jak v zahraničí platit chytře a bez zbytečných, nadbytečných poplatků a na co bychom si také měli dát v zahraničí pozor, když platíme kartou nebo vybíráme z bankomatu. Cené rady padnou mezi 11 a 12 hodinou, tak buďte s námi tady u nás na Rádiu Kiss.

0: Ladíte Kiss, jdete-li právě teďka z východních Čech na Prahu po dálnici D11. Pozor, dávejte na 53. kilometru, protože tady máme porouchané vozidlo po dopravní nehodě. Víme také o lidech na dálnici D56 na tratě z Frýdků do Ostravy. Pozor na 43. kilometru D56. No a přátelé, teď jedna speciální informace, jedno speciální hlášení z jedné čerpací stanice přímo na dálnici D5.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
2: Já jsem teďka na jedné nejmenované modré benzínce na D5 na sjezdu na Holoubkov si dal úplně boží snídaní, topinka na tom míchaný vajíčka, jarní cibulka, k tomu turka, kafe klasickýho, prostě žádný vymoženosti z automatu, žádný bagety a fast foody, no prostě pecka 90 jak vyšitý.
0: Užívej, než si chutná ta, dej si pořádně do trumpety. Šťastnou cestu.

0: www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Odbyla 11. hodina, na Kissu s vámi Martin Hovorka, přeju skvělé nedělní dopoledne a posílá muziku Alexia a taky Kate Tracy.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Máme lehce po 11. hodině, jste na rádiu Kiss a máme radost, že mezi nás dorazila Klára Ulířová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ředitelka denního bankovnictví Partners Banky. Protože jsou samozřejmě letní dovolené, letní cesty a my se budeme bavit o tom, jak platit v zahraničí chytře a bez zbytečných poplatků. Tak na co by si asi nejprve měli dát lidé největší pozor, když v zahraničí platí kartou nebo vybírají hotovost z bankomatu?
1: Nejčastější chybou je akceptace platby v českých korunách namísto místní měny. Dalším zdrojem zbytečných nákladů bývají kurzové přirážky některých bank a v neposlední řadě také poplatky spojené s výběrem hotovosti z bankomatu. V Partners Bance jsme se zaměřili právě na tyto oblasti. To znamená, že platby v zahraničí máte bez přirážky, výběry z bankomatu po celém světě bez poplatku a při volbě přepočtu do korun se transakce neprovede a klient může platbu zopakovat správně v místní měně.
0: No tak to je ideální, protože to se kolikrát stává, to milí posluchači budete znát, když platíte v zahraničí, tak vám to nabídne varianta, nevím, teď jsem byl ve Švýcarsku, tak prostě švýcarské franky anebo v českých korunách, takže tam v tom zahraničí je dobrý zůstat. V té zahraniční měně, aby tam neprovedl se ten konvert, říkal jsem konvert?
1: Konverze.
0: Aby se tam neprovedla ta konverze, protože za to se vždycky platí. A nemálo úplně.
1: Nemálo.
0: Takže přátelé, to je dobře, že vy to máte takové ošetřený v Partners Bance, proto už úplně plusový body, no mají, úplně se rozázil teďka z vás, tyjo. Každopádně Partners Banka uvádí, že si u plateb v zahraničí neúčtuje žádnou kurzovou přirážku. Co to pro klienta v praxi znamená?
1: V praxi to znamená, že při běžné platbě kartou v zahraničí nebo na zahraničním e-shopu nepřipočítáváme ke kurzu Evropské centrální banky žádnou vlastní marži. Klient tedy neplatí skrytý kurzovní poplatek, který je na trhu poměrně běžný. U naší banky máte nejvýhodnější kurz na českém trhu.
0: Jak velký rozdíl může udělat taková kurzová přirážka při běžné zahraniční dovolené?
1: Řada bank si při platbách cizí měně účtuje kurzovou přirážku běžně ve výši 2 až 4%. Partners Bance neúčtujeme žádnou marži, máme nulovou marži u plateb kartou v zahraničí. Pokud tedy rodina během dovolené utratí 50 000 korun, znamená to zbytečný náklad v případě Partners Banky úsporu přibližně 1000 až 2000 korun.
0: Říká Klára Bulířová, ředitelka denního bankovnictví Partners Banky. Dáme muziku a za okamžik se o platbách v zahraničí dozvíme víc. Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, celou hodinu tu řešíme platby v zahraničí, což se hodí, protože je doba dovolených, hodně se cestuje takhle během léta. S námi tu je ředitelka denního bankovnictví Partners Banky, Klára Bulířová. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Mnoho lidí má, Kláro, pocit, že platba kartou v zahraničí je automaticky výhodná. Proč tomu tak nemusí být?
1: Protože ne každá karta a ne každá banka fungují stejně. Některé banky si ke kurzu u platby přidávají skrytou marži 2 až 4%, jinde zase klienti nevědomky potvrdí platbu v korunách a zaplatí horším kurzem provozovatele terminálu nebo bankomatu. Ve výsledku tak mohou za stejný nákup zaplatit výrazně více. Partners Bance používáme kurz bez kurzové přirážky a klienty automaticky chráníme před platbou v korunách v zahraničí, takže při cestování neplatí zbytečně nic navíc.
0: Velkým tématem u banky je dynamická konverze měny, označováno jako DCC, DCC, milí posluchači. Co přesně se skrývá pod tímto pojmem, termínem, zkratkou a proč je pro klienty dynamická konverze měny nevýhodná?
1: Pod zkratkou DCC, se kterou se můžete velmi často setkat, neboli Dynamic Currency Conversion, nebo dynamická konverze v češtině, je služba, při které vám terminál nebo bankomat nabídne platbu rovnou v českých korunách. Zní to pohodlně, protože i hned vidíte částku v korunách, ale má to háček. Směnu už neprovádí vaše banka, ale provozovatel terminálu nebo bankomatu, který si zpravidla nastaví vlastní, výrazně méně výhodný kurz. Proto klientům doporučuji jednoduché pravidlo. Zahraničí vždy vybírat a platit v místní měně. V eurech, v dolarech, v librách nebo jiné měně dané země, to je téměř vždy výhodnější.
0: Každopádně děkujeme za vaše cenné rady. Pokračujeme dál, protože povídání je před námi ještě spoustu. Kiss Tip na Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty, a teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: S vámi Radio Kiss, hezkou neděli přejeme. Vysíláme s Partnersbankou a bavíme se o platbách v zahraničí. Kláro, jak je to s výběry z bankomatu v zahraničí? Na jaké poplatky si dát pozor?
1: Lidé často zaměňují dva různé poplatky. Jeden si může účtovat jejich banka a druhý provozovatel bankomatu. I když banka výběr nespoplatňuje, může si místní provozovatel bankomatu naúčtovat vlastní poplatek. Ten musí být vždy zobrazen před potvrzením výběru, takže pokud se klientovi zdá vysoký, může transakci bez sankce zrušit a zkusit jiný bankomat. Doporučuji vybírat spíše z bankomatů známých místních nebo mezinárodních bank a vyhnout se nezávislým bankomatům v turistických lokalitách, na letištích nebo přímo u památek. Právě tam bývají poplatky často nejvyšší. Vyplatí se také sledovat maximální částku, kterou bankomat umožňuje vybrat. Pokud je limit nízký a bankomat si účtuje poplatek za každou transakci, může být klient nucen vybrat peníze několikrát a poplatek zaplatí opakovaně. Proto dává větší smysl vybrat jednorázově rozumnou částku, než vybírat malé obnosy několikrát za sebou. A stejně jako u plateb kartou platí ještě jedno důležité pravidlo. Pokud bankomat nabídne výběr v českých korunách, je lepší zvolit místní měnu.
0: Partnersbanka nabízí výběry z bankomatů zdarma, a to ve všech zemích. V čem je to pro cestovatele výhoda?
1: Klient nemusí před každým výběrem přemýšlet, jestli ho bude stát 40, 80 nebo 100 korun. Ví, že jeho banka si za výběr nic neúčtuje. Je to transparentní. Takže víceméně se zajímá jenom o ten poplatek toho daného provozovatele toho bankomatu.
0: To je taková otázka týkající se vlastně nás všech, kdo cestujeme do zahraničí. Je výhodnější platit kartou nebo mít u sebe třeba i nějakou hotovost, pokud jdeme na cesty s rodinou?
1: Moje doporučení je primárně platit kartou. Je to samozřejmě pohodlnější, bezpečnější a klient má přehled o všech transakcích. A s kartou Partnersbank je to také velmi výhodné. Současně ale doporučuju mít menší hotovost jako rezervu. Hodit se může na trzích, u drobných obchodníků, některých taxících nebo v méně turistických oblastech. Jinými slovy, kartou platit většinu výdajů, ale několik desítek eur nebo dolarů v peněžence mít pro jistotu vždy.
0: No tak jo, děkujeme, pokračujeme dál, dáme muziku a za chvilku jsme u Partnersbanky zpátky.

0: Kiss tip.
1: Posloucháte Radio Kiss, vysílání s Partners Bankou a mám radost, že tu stále s námi je Klára Bulířová. Hezký den, ahoj.
2: Ahoj.
1: Co by si měl člověk před cestou ověřit u své banky, aby ho platby v zahraničí tolik nepřekvapily?
2: Určitě 4 věci. Právě několik minut přípravy před odjezdem často ušetří nejvíce peněz i starostí. Takže jak plánujeme dovolenou, tak plánujeme to, jak budeme platit. Jaká má banka kurzové přirážky? Moje banka. Jaké jsou podmínky výběru z bankomatů, jaké má klient nastavené limity na kartě a zda umí v aplikaci blokovat dynamickou konverzi nebo jinak spravovat kartu.
1: Jaké nejčastější chyby dělají lidé v zahraničí při placení?
2: Nejčastější chybou a také nejdražší je potvrzení platby v korunách místní měny. Právě zde lidé často nevědomky přijímají nevýhodný kurz a zbytečně platí více. Druhou jsou výběry z turistických bankomatů, které si často účtují vysoké vlastní poplatky a zároveň mohou nabízet méně výhodné kurzy. Platí se proto vybírat raději z bankomatu známých místních nebo mezinárodních bank. Partners Bance navíc klient neplatí poplatek své bance za výběr z bankomatu nikde na světě, takže řeší pouze případný poplatek provozovatele konkrétního bankomatu. A třetí chybou je představa, že všechny karty nabízejí stejné kurzy. Rozdíly mezi bankami mohou dosahovat několik procent a během jedné dovolené znamenat stovky až tisíce korun navíc. Partners Bance běžné platby kartou v zahraničí přepočítáme kurzem Evropské centrální banky bez kurzové přirážky.
1: Úplně na závěr taková 3 jednoduchá pravidla pro placení v zahraničí. Jaká by to byla, kdybychom to měli shrnout?
2: Vždy plaťte a vybírejte v místní měně. Zjistěte si, jaké kurzy a přirážky používá vaše banka a vybírejte kartou, která nemá zbytečné poplatky a skryté náklady. Když tato 3 pravidla člověk dodrží, může během jedné dovolené ušetřit překvapivě vysoké částky, aniž by musel dělat cokoliv složitého.
1: Klára Bulířová tu s námi byla na Kisu, ředitelka denního bankovnictví Partners Banky. Ať se daří, hezké léto, hodně sluníčka a budeme se těšit zase příště tady u nás v rádiu.
2: Děkuji moc za pozvání a užijte si krásné letní chvíle.
0: Kiss tip na Radio Kiss.

0: Pražsky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, Pražský okruh byl v úseku mezi Slivencem a Řeporyjemi uzavřený od sobotního večera. Aktuálně už by se tudy mělo jezdit. Důvodem celé uzavírky byla plánovaná demolice dvou mostů a to, že se v těchto místech budou v budoucnu stavět mosty nové, tak to samozřejmě znamená jednu velkou věc, jednu velkou příležitost, že se Pražský obchvat bude moct rozšířit ze 4 na 6 jízdních pruhů. Ty stávající mosty, ty by to neumožnily. Tak to je taková jako aktualitka z Pražského obchvatu, už by se mělo jezdit bez omezení, tak přejeme vám šoférům šťastnou cestu a klidně nám i vydejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss, jaká je ta vaše nedělní cesta. Děkujeme.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
2: Jeden z největších příběhů tohoto roku konečně vstoupil na stříbrná plátna. Christopher Nolan nám po úspěšném Oppenheimerovi odvypráví komorní příběh čím dál zlomenějšího Odyssea, jenž po triumfu v Troji vzdoruje bohům a snaží se vrátit na ostrov Ithaka, kde ho marně vyhlíží milovaná Penelope i dospívající syn. Historická podívaná Odyssea už teď v kině. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Háňky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Ladíte KIS? Je tu pravé poledne, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás další skvělou muziku, Kaskáda nebo Martin Solveig, tak ať se vám hezky poslouchá.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po pravém poledni. Chodíme sem dotazy, kde najdete fotky, videa ze včerejšího Mejdanu z Kiss Party na Máchově jezeře. Tak mrkněte na Facebook a hlavně Instagram Radia Kiss, je to tam.
1: 90's Party u Hradu Loket.
0: Míříme za dalším Mejdanem a ten si užijete jako vždy na konci prázdnin s rádiem Kiss, opět pořádná zábava u Hradu Loket v místním amfiteátru. Tak pojďme se sejít všichni 29. srpna v západních Čechách, odpoledne třeba výlet do Karlových Varů a potom v podvečer už zaplnit amfiteátr, protože tu proběhne pořádná 90's party s moderátory a DJ Radia Kiss. Navíc jsme pozvali i tři zásadní hosty, které pravidelně hrajeme v našem playlistu, a to jsou skupiny Groove Coverage, Erotic a Kosmonova. Tato trojice hvězd s námi bude v západních Čechách v amfiteátru u Hradu Loket 29. srpna, kde tak jako symbolicky uzavřeme prázdniny. Detaily už teď u nás na webu, tak jukněte na kiss.cz, no a hlavně si pořiďte vstupenky v předprodeji, ať to místo na tomhle mejdanu máte jistý. Těšíme se na vás a teďka jedna písnička, která nesmí chybět na žádném správném mejdanu Rádia Kiss. L'amour toujours. Gigi D'Agostino, taková ochutnávka toho, co budeme taky hrát u Hradu Loket na konci prázdnin. Tak buďte u toho, 90's Party s moderátory a DJ Radia Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, hezkou neděli. Před námi je týden, který rozhodně nebude nějak žhavý. Teploty nás čekají kolem 22 stupňů, ale já si myslím, že dokonce příjemný. To se dá jezdit na kole, na inlinech, já si myslím, že i koupat se v tomto počasí se dá, takže ideální letní týden, kdyby navíc nemělo ani tolik pršet. Snad jenom dneska, ještě pár kapek spadne a pak máme klid od dešťů. V každém případě, kdyby náhodou nad vámi byla obloha vybraná, tak mám pro vás tip, kde by se dalo trávit to dnešní odpoledne. Co takhle vyrazit na Lipno, na Šumavu?
2: Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou má dnes kysáci 14. narozeniny a chystá se bohatý program. Od 13 do 16.30 vás přímo na stezce čeká cirkus v korunách, akrobaté, kejklíři, karikaturisté, malování na obličej a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky.
1: A mám tady i takzvanou mokrou variantu pro dnešní odpoledne. Kdyby totiž přišly nějaký ty kapky deště, tak co se schovat do muzea? O jednom netradičním muzeu nám teď řekne náš posluchač.
3: Ahoj kysáci, tady Petr. Kdybyste se nudili takhle při neděli nebo jakýkoliv jiný den, tak je pro vás otevřený muzeum Trabantů, kde je mimochodem i žlutý cirkus takzvaný, co jezdil po světě v čele s Daněm Přibáněm. Tak navštivte, Nová Ves pod Pleší, okres Příbram. Mějte se, čau.
1: Koukal jsem na to, časová náročnost zhruba tak hoďka. Prostě si to prohlídete, uděláte si fotečku a jedete dál, dejme tomu na zmrzlinu. Tak mějte hezkou neděli a jestli máte také tip na nějaký skvělý víkendový program, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Máme pár minutek po půl jedné, musíme také pozdravit dnešní oslavence, všechny čeňky, dokonce v průběhu dnešního dopoledne se i jeden čeněk ozval, takže i takové jméno má zastoupení mezi našimi posluchači, tak pokud se najde nějaký další třeba čeněk, který by naladil v průběhu dnešního dopoledne a poledne, tak samozřejmě moc zdravíme a přejeme jen to nejlepší. A teďka už se obracím na vás, naše posluchače, cože byste si to chtěli poslechnout? Jaká je ta písnička, která by vám teďka měla zpříjemnit neděli? Ahoj!
1: Ahoj, mohli bychom poprosit o zahrát ty pesničky Svišti na golfovém hřišti. Varíme so synem oběd a úplně bychom z toho byli nadšený. Díky moc! Čau, pěkný den všetkým písákom. Čau tě.
0: Chlapi, hlavně to nepřipalte, nepřepepřete to, nepřesolte to a pochutnejte si na tom. To co můžou vařit dva chlapi, táta se synem teďka? Bramboráky třeba by mohli. Já nevím, tak klidně nějaký tip hoďte, co by teďka mohl vařit táta se synem. A já vám k tomu hraju ty Chaos na Radio Kiss.

Na rádiu Kiss nová věc od Robina Schulze, Better Times, za malý moment 13. hodina a pokud ještě se pořád tak jako probouzíte po dlouhé sobotní noci, tak teďka garantuju, že vás probudím, protože v Americe se dneska v noci teda opravdu děly věci. Hele, fotbalové mistrovství světa v Miami dopsalo svou bronzovou kapitolu a lidi, to nebyl zápas, to byl regulérní hollywoodský akčňák. Bitva o třetí místo mezi Anglií a Francií skončila naprosto šíleným hokejovým výsledkem 6-4. Já měl normálně pocit, že to je výsledek hokejového zápasu. Francie, Anglie, ale ne. Normálně to byla kopaná a vyhrála Anglie 6-4 nad Francouzema. Ale jako luxusní, protože v první půlce vedli Angličané 4-0. A pak se nějakým způsobem ozvali francouzští kanoníři a nasázeli tam čtyři branky, ale nestačilo to. Nicméně Anglie po 60 letech bere z mistrovství světa medaily a v Miami se podle zpráv bude slavit ještě hodně dlouho. Abych ani neřekl, že do pondělí, ale minimálně do úterý. No a pokud vám tohleto gólové šílenství nestačilo, tak si dneska večer rozhodně nic neplánujte. Zapněte televizi nebo vyražte někam do sportbaru, protože nás čeká absolutní vrchol léta. Dneska v 21 hodin našeho času vypukne ostře sledované finále na stadionu v New Jersey. Na jedné straně obhájci titulu z Argentiny v čele s nesmrtelným Messim, na straně druhé rozjetá a dravá mašina ze Španělska, což bude vyloženě fotbalový gala večer plný emocí, celebrit v hledišti, taky tam budou ty zpěváci v rámci halftime show, měla by vystoupit dokonce Madonna, tak zbývá už jenom hodit drinky do ledničky, pozvat přátelé a užít si to. Schválně, komu víc jako držíte pěsti? Španělský fiestě nebo argentinskému tangu? Takhle, vyhraje ten, kdo dá minimálně o jednu branku navíc. To se jako pojďme shodnout teďka v pravé poledne nebo lehce po pravém polední. Vítě Lesák už je připraven, bude tu s vámi celé dnešní odpoledne a já vám přeju hezký poslech. Třeba teďka kapely Smash Mouth, protože tu si budeme hrát s písní I'm Believer. Tak hezkou neděli, pa! Radio Kiss.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
0: V neděli ráno bude převážně polojasno. Od západu očekávejme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
4: Tak jdeme na to, 3:03. S váma už taky Vítě Lesák, přeju hezkou neděli a dáme Lunch Money Louis, ale ještě předtím Everything But The Girl Missing. Hezkou neděli.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Step

0: Neděle 19. července, svátek dneska Čeněk, tak pánové, všechno nejlepší a nejlepší to bude i dneska odpoledne, protože k víkendu patří i spousta muziky na vaše přání, spousta víkendových jukeboxů, tak můžete pomalu, ale jistě začít přemýšlet, co si zahrajeme, jenom připomenu kontakty, telefon do studia 210 320 323, a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Další muzika už se veze, už se roztáčí, dáme Flipside, Ice MC, a nebo Sigalu. Hezkou neděli.
1: Radio Kiss.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: Ano, včera to proběhlo, další kiss party u Máchova jezera. Děkujeme vám všem, kteří jste dorazili, bylo to epický, opravdu lidí, hlava na hlavě. Počasí naprosto ideální a byla to fakt jízda. Díky moc, jinak naše sociální sítě už přinášejí první fotoreporty a zároveň i videa, jak to tam vypadalo, tak kdybyste se dneska odpoledne nudili, jukněte jak na Facebook nebo Instagram, budete nadšený, protože opravdu zásadní kousky. Ricky Martin, Becky Hill, to je muzika právě teď na Kissu.
0: Radio Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: A na Kissu pro vás máme přichystanou další hudební legendu. Zamíříme do Spojených států, odkud jsou Run DMC. Projekt, který vznikl v roce 1983 a ta nejzásadnější věc, která vznikla, se jmenovala It's Like That. Tahle pecka vznikla na přelomu 80. a 90. let, ale do povědomí, do té širší masy, jí dostal remix, který vzniknul v roce 1997 a postaral se o něj Jason Nevins. Tak my si připomeneme tu dobu Run DMC, Jason Nevins, rok 1997 a It's Like That.

0: Kiss Active Weekend.
1: Dáme taky tipy, kam byste mohli na nadcházející víkend třeba vyrazit, pokud jste milovníci rychlých aut, tak pozor, příští víkend se jede Rally Příbram a nesmím zapomenout ani na jednu zásadní věc, teď si zkontrolujte vaše garáže, stodoly nebo sklepy a pokud tam někde máte zastrčený starý jízdní kolo a je rezavý, tak ideál, protože jede se závod z rezlých šlapek, Bechyni, další víkend, kam můžete samozřejmě vyrazit. Pokud tam máte třeba ještě starou dobrou esku, tak ještě předtím, než na to vlezete, tak si zkontrolujte ten prostředek, jestli nějaký dobrák vám to nepovolil, aby se vám to náhodou zatáčte nezlomilo.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme taky na silnice, jak tam to vypadá. Začínáme na D3, jsou tam dvě dopravní nehody, obě ve směru na České Budějovice, 72. a 156. kilometr. Dopravní nehodu hlásí i D4, 15. kilometr ve směru na Strakonice, D6 tam se bouralo na prvním kilometru ve směru na Vary a ještě D35, 242. kilometr ve směru na Hradec Králové, tam je taky dopravní nehoda. KIS přeje šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Radio Kiss počasí.
4: V pondělí nás čeká polojasno až jasno. Odpoledne přechodně i oblačno a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Foukat bude slabý západní nebo severozápadní vítr o rychlosti do 6.

Za okamžik linka 210-323-323 a nebo naše kysácká apka, nahráváte skaz i odesíláte a pak už jenom čekáte, jestli se na vás dostane. Dáme Doječi, dáme Rehanu a teď taky Max, Getaway.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Be happy.
3: Shine bright like a diamond.

Doječi u nás na KISu. Vědci z Německa přišli s tvrzením, že prvorozené děti mají vyšší inteligenci. Proč tomu tak je? Zkrátka máte první dítě, ta starostlivost a pečlivost tam prostě je a jakmile přijde další dítě, tak už to pomalinku začne opadávat. Je pravda, že když se podívám do našeho vrhu, tak mám dvě starší ségry, státnice z němčiny. Já jsem se asi úplně nepovedl, ale co? Já to přežiju, já se z toho nezblázním.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kisu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Popojedem krátce po půl třetí na Kisu, budu hrát podle vás. Na telefonu už čeká Honza. Honzo, ahoj.
1: Zdravím všichni.
0: Taky. Pracovní neděle nebo klídek úplnej?
1: Ne, já jsem měl volno. Měl jsem na prázdniny u sebe synovce, tak jsme to trošku porychtovali. Nějaká koupačka, nějaká zmrzlina. Nějaký holky trošku jsme prohnali a že to bylo fajn.
0: Tak co vám zahraju, kocouři?
1: Tak hele, jak jsme se domluvili, tu starou vypalovačku od skutru Move Your Ass, ty poprosím.
0: Mám nachystáno, chceš někomu věnovat nebo jen tak?
1: Hele, dal bych to všem motorkářům, protože poslední dobou zase nás jakoby hodně popadává, protože vždycky potkám nějakýho vosla v autě, který s tebou se závodit, jako jo, a většinou se stane nějaká kolize, jako jo. Takže dal bych to všem těm klukům, který jde na motorce, aby jezdili hlavně bez nohy kolečkama dolů a tu nehodu si užívali, tu výšku si užívali a prostě užívali si ty krásné dny, co nás doufám ještě čekají, asi tohleto.
0: Tak držíme palce, zdravíme a hrajeme pro vás, mějte se tam, čau čau.
1: Čau, ahoj.
0: Ahoj, ještě Martin poslal hlasovku.
2: Čau, kámo, zárej, prosím tě, nám do Zakopaného na poslední den nějakou pecku, díky, Martin.
0: A když už máme nachystaný skútry, tak ty mám taky zahrát pro všechny, co jsou v Chorvatsku na Pagu. To posílal Marťas, včetně fotky. Martine, neprovokuj.
3: Jo,

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ano, v této soutěži jsme rozdali už víc jak 500 000 korun. Hrajeme totiž od ledna až do konce roku, to znamená do prosince roku 2026, každý všední den. Pondělí až pátek. Kdyby tam byl náhodou státní svátek, nic se neděje. I ve státní svátek si můžete zahrát tuhle hru, která je 7 ráno a vy hrajete až o 7000 korun. Házíme tady kostkou, co vám padne na kostce, násobíme tisícovkou, takže když vám padne jednička, máte 1000, kdyby vám padla šestka, ta nejvyšší, tak by to asi lákalo k tomu, že to bude 6000 korun, ale ne, přihodíme k tomu ještě litřík dobru a máte hned 7000. Ona je vůbec zázrak se sem dovolat, protože ta soutěž je tak lákavá, ale když už se dovoláte, tak věřte, že s prázdnou neodejdete a pak už si jenom zpíváte. Tak držím palce a nezapomeňte.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme na silnice, jak tam to vypadá. Začínáme na D1, dvě dopravní nehody, jedna ve směru na Brno, 209. kilometr a další na D1, tentokrát ve směru na Prahu, 26. kilometr. Bouralo se i na silnici první třídy číslo 35 u obce Bílá a další nehody. Ústí nad Labem, Opletalova, České Budějovice, ulice České Vrbné, Havířov na nábřeží a nebo Olomouc IP Pavlova. A kdybyste se náhodou chystali na Pražský okruh, na trasu mezi Lochkovem a Jinočany, tak obousměrně si postojíte zhruba 25 minut. Šťastnou cestu!

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: V pondělí nás čeká polojasno až jasno. Odpoledne přechodně i oblačno a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Foukat bude slabý západní nebo severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
2: 15. odbyla na Kissu i nadále to nejlepší od 90. let. Za chvilku si tady střihne Alan Walker Alone, ale ještě předtím Alex Party.
3: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Alan Walker Alone, to je muzika, která teď dozněla na Kissu. 15.06, aktuální čas, za chvilku juknem do světa, protože vyšel opět žebříček těch nejdražších obchodních ulic. Ty blázny, to jsou takový rány, ale úplně nesmyslný. Za chvilku podrobnosti a k tomu všemu dáme i další hudební legendu a zůstáváme doma v Čechách. Co pak by to asi mohlo být v těch legendách? Tak můžete hodit tipovačku, co máme nachystanýho za několik málo.

Jsou před náma ty nejdražší ulice světa, myslím ty obchodní, kde prostě ty nejznámější, největší módní značky prostě potřebujou tam mít svůj krámeček, ale ty ceny, to je fakt brutalita. Začneme u třetího místa, míříme do New Yorku na Upper Fifth Avenue, kde stojí metr čtvereční za rok 440 tisíc korun. Druhý místo Milán, Mia Montepulciano, tam je cena 480 tisíc korun za metr čtvereční za rok. A na prvním místě je Londýn, New Bond Street, 490 tisíc. Možná si říkáte, jestli tam máme českého zástupce. Ano, pařížská skončila na 19. místě a Praha hlásí cenu 67 tisíc korun za metr čtvereční za rok. Krásný přátelský ceny, jak někde v letáku ve slevový akci. Tak popojedem, Real to Real a ještě předtím Becky Hill a Galantis Run.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: A v dalších hudebních legendách na Kissu zůstáváme doma, pěkně v Čechách. Verona, netřeba nějak zásadně představovat projekt, který vznikl v roce 2002. Tenkrát ještě ve složení Petr Fider a Markéta Jakšlová a Markétu v roce 2018 nahradila Veronika Stýblová. To znamená, že i v roce 2026 Veronika stále samozřejmě s Veronou působí. My se ale vrátíme zpátky v čase, a to do roku 2002, kdy vyšel tenhle single. Jmenoval se Náhodou, a to je ještě starý složení, tedy Petr a Markéta.

Teď dohráli na Kisu a my popojedem. V našem životech je spousta fobií, jedno jestli máte arachnofobii, klaustrofobii, ale mám tady i jednu fobii, která se váže k létu a hlavně k cestování, dovolenkování. Nelustrujte, vůbec nic nelustrujte, nehledejte to a zkuste si schválně tipnout, co to je za fobii, která se nazývá talasofobie. Jo? Uděláme takový malý průzkum do vašich duší, zkuste napsat právě přes naší kysáckou apku a ten, kdo odpoví správně, co by to bylo být, tak tomu zavolám a zahraju mu song, který si vybere, jo? OK? Doufám, že je domluvený, takže ještě jednou, talasofobie. Negooglete, nechte to a zkuste nad tím popřemýšlet. Co to tak asi může být? No, Rembrandt, I'll Be There For You, za chvilku taky ATB nebo David Guetta.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 16. klepe na dveře, jak to vypadá na silnicích. Začínáme na D1. Připomínám dopravní nehodu na 209. kilometru ve směru na Brno. Další nehoda, teď aktuální D1 na exitu 203 ve směru na Ostravu, tam se bouralo taky. D10 hlásí nehodu na 46. kilometru ve směru na Turnov a v Praze Ťukanec v ulici k Barandovu. Šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Radio Kiss počasí.
5: V pondělí nás čeká polojasno až jasno. Odpoledne přechodně i oblačno a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Foukat bude slabý západní nebo severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
6: 16. odbyla na Kisu i nadále Vítělesák. Hezkou neděli vám přeju a do vašich uší právě teď sázím další pecky Keša, TikTok a nebo Polkýna Aquagen.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.
9: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
10: Hey, what up, girl?
9: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's go.
9: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Volkswagen, Trinity u nás na Kissu. Tak hodili jsme do placu téma talasofobie, cože to tak může být, abyste to fakt negooglili. Tak tady pár tipů, určitě to je strach z kolon, píše Vanda. Napsal i Radim, že je to fobie ze seriálu Dallas. Radime, asi si špatně slyšel, není to dallasofobie, ale talasofobie. Píše i Katka, že to je určitě fobie z návratu z dovolené, právě teď ji prožívám, a ještě píše hokejka, že je to fobie, že se musí na něco neustále ptát, aby byla v obraze, kde je a jak na to chodí. To asi slyšeli, že to je ptalasofobie, ale není. Takže za chvilku juknem, co to opravdu je, a dokonce mám i člověka, který touto fobií trpí. Tak ho vyspovídáme, Gabry Ponte, Lost Frequencies a v tuhle chvíli i Low Bega. I got a girl. Užívejte nedělní odpoledne s Kissem. A za chvilku dáme i další muziku dle vašeho gusta, protože stále jedeme víkend a bude víkendový jukebox 210 323 23 a nebo naše kysácká apka. Nahrávejte zkazy.

0: Talasofobie. Na telefonu Alča. Alčo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi vlastně ten člověk, který má tuhletu fobii. Co to vlastně jako znamená?
1: To je strach z moře, z vody, prostě z hloubky. Jak necítím vodu pod nohama, tak umírám.
0: A já jsem teďka v týdnu jsem viděl nějaký videa, jakože vtipný, kdy lidi plavou v řece, že jo, tam jsou ty potápěči a tahají za nohy. Co kdyby ti to někdo udělal? To by byla asi smrt pro tebe, ne?
1: No, to by bylo víc jak smrt. To by mě tam mohli už nechat rovnou utopenou někde, jako postrach.
0: A ještě mám jeden takový jako dotaz. To se týká jenom moře, nebo ti vadí třeba i přehrady a takovýhle věci?
1: Přehrady. Mě vadí všechno. Mě vadí opravdu i v bazénu, když necítím, jakoby půdu pod nohama.
0: Aha.
1: Už se topím a už je mi špatný.
0: Tak teďka určitě nebudeme hrát žádnou vodní pecku, vybrali jsme 90-kovýho Saše. Chceš někoho pozdravit, někomu poslat? Povídej.
1: Všem kysákům.
0: A všem, co mají nějakou fobii?
1: Ano, samozřejmě, ty jsou nejhorší. Ať ty fobie zvládají.
0: Tak vás všechny fobiáky zdravíme, měj se krásně a zase někde na kysu. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana.
3: Panic. Jo.
4: Což znamená, že u býka to bude kráva?
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
2: Jo.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ano, krátce po půl pátý na Kissu další víkendový jukebox. A ještě předtím, než se tak stane, tak Radim by rád shrnul včerejší Kiss Party na Máchově jezeře.
2: A jinak včerejší Mácháč byl naprosto úžasný. Byla to pecka, já jsem si to užil od začátku, už vlastně, co se otevřela brána, tak až úplně do konce. A jsem si 100% jistý, že na příští prostě pojedu zas a hned ten další vezmu loket a prostě to budu objíždět, protože jsem si neskutečně s váma odpočnul a užil.
1: A další, kdo pojede, bude Indra.
3: Ahoj Víťo, prosím tě, zahraješ mi něco od Groove Coverage, až mě už se to blíží do toho lokte, do té dovolené, už se na to hrozně moc těším. Bylo by to pro všechny kysáky, protože jste úplně úžasný pro tebe, ty jsi nejúžasnější člověk na světě. A máme tě moc rádi a bude to pro všechny kysáky a pro Jindro a pro Evku. A díky moc, jsi nejlepší, ahoj.
1: Jindro, jestli už jste tam dneska náhodou něco nepopili, ano, připomeneme loket 29. srpna, přivezeme Groove Coverage, Erotic anebo Kosmonovu a Groove Coverage si teď dáme.

0: Jiná právě teď dozněla na KISu, máme neděli 19. července, dneska je Mezinárodní den zmrzliny a kdybyste neměli chuť na zmrzlinu, tak je Národní den daiquiri, to je trošku ostřejší. Jinak zítřek bude ve znamení lízátek, protože nás čeká den lízátek a musím taky zmínit ještě jeden zásadní svátek a to Mezinárodní den šachu. I když teda hlavně v Čechách nedávejte tah jezdec na D1.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme na silnice se podívat, jak to tam vypadá. D1, 211. kilometr ve směru na Brno hlásí dopravní nehodu. Na D1 se ještě zastavím, a to kvůli velmi silnému provozu před Mirošovicemi ve směru na Prahu. Zdržíte se zhruba 30 minut. D10 hlásí dopravní nehodu na 47. kilometru ve směru na Turnov a ještě další nehody a města, kde se zdržíte. Ostrava, Frišťácká, Mikulov 28. října, Zlín, třída 3. května a v Praze Mojmírova a Podchodovem.
0: Rádio KISS. Filmové tipy.
2: Máte chuť na zakázané ovoce a trochu temného vyprávění podle skutečných událostí? Tož vyprázdněte kapsy a nasypte Netflixu do zobáčku pár drobných a puste si Joyu. Snímek o osamělý středoškolský učitelce francouzštiny, která nikdy nezažila opravdovou lásku. Až teď se svým studentem. Ten si vydělává prostitucí, aby finančně pomohl své matce. Sledovat budeme nevhodný a křehký vztah učitele a žáka. Samoty a manipulace, touhy po lásce i zranitelnosti. Pro KISS, Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: V pondělí nás čeká polojasno až jasno. Odpoledne přechodně i oblačno a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Foukat bude slabý západní nebo severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
2: Když vidím tu dopravu dneska, tak nevím, jestli nebude lepší je domů na kole, tak necháme se překvapit, otajnit můžu muziku, kterou střihnem na KISSu, Offenbach a nebo Squeezer. Hezkou neděli.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Offenbach. Právě teď taky jsou dozněl. Co nás čeká nemine, tak ještě dojíždíme víkend, tak tomu přihodíme i další muziku na vaše přání. Za chvilku další víkendový jukebox. Buď na lince 210 323 233, to je telefonní kontakt, anebo naše kysácká apka, tam nahrajete zkaz, odešlete a hotovo. Dáme Kaiga, dáme i Alesa a jsem zvědavej, co vyberete. Fantazii se meze nekladou. Heroes.

0: Energy Box. 210-323-323, obsazeno, tam už čeká Terka. Terko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Vybrali jsme Parou Stella, Rocket Groove, komu chceš zahrát, povídej.
1: Rádi bychom zahráli sami sobě, protože jsme na cestě z Prahy do východních Čech a chtěli bychom něco na cestu zahrát od podlahy.
0: OK, vy jste měli dneska mimo éter, jsme se bavili nějaký stěhování, jo?
1: Je to tak, bylo to dost náročný.
0: Takže teďka už bude taková odpočinková jízda, aby vám to pěkně jelo. Posíláme Parou Stellar, OK?
1: OK, díky.
0: Zdravíme, mějte se, ahoj.
1: Taky zdravíme všechny kysáky.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Basta.
1: Marques, vayamos, compañeros, u nás na Kisu typická letní záležitost a k létu patří i cestování, že jo, Kubo?
2: Čau, no zahrajme tam něco pěknýho. Akorát projíždím okolo Dubrovníku, tak ať se za volantem nenudím. Díky, čau.
1: Tak něco tam pošlem, něco legendárního, v trošku netradiční verzi. Je teda pravda, že nestihnem to celý, protože nemáme moc času, ale nebudu to oddalovat. Jestli máte dobrou audio soustavu v autě, nebo někde na zahradě, na pergole, tak teď to bude trošku vibrovat. Legendární Daft Punk, One More Time. A vybral jsem maličko ostřejší verzi, tak doufám, že se bude líbit. Užívejte.

0: A na kysu si dáváme další víkendový jukebox. Zdravím Honzu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Co děláš, Honzo, při neděli? Povídej, práce nebo pohodička?
1: No, noční směna teďka mi akorát začíná.
0: Aj, tak to bude dlouhý. A kolik? 12 hodin?
1: No, 12 klasika do 6.
0: 12, aj. Tak Avicii Levels, doufám, že tě trošku probere k životu.
1: Ano.
0: Komu to chceš poslat?
1: No, pošlem to všem kysákům, co teďka mají noční směnu a hodně tobě do studia.
0: Ok, tak už to roztáčí, měj se krásně, ať to uteče a zase někdy na kysu se budem těšit. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Nedělní podvečer, všude silný provoz, tak počítejte 100% se zdržením. Míříme ještě na D1, dvě dopravní nehody, jedna ve směru na Ostravu, 207. kilometr, a druhá ve směru na Brno, 211. kilometr. Bouralo se i na silnici první třídy číslo 35, Borušov. Jinak z dopravy je to v tuhle chvíli úplně všechno. Šťastnou cestu! Transparent.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
5: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
8: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
9: Přesně důvod, proč já mám Radio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
7: Díky apce Rádia Kiss
8: nahrávej vzkazy
7: a vysílej s námi každý den.
10: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
7: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
11: V pondělí nás čeká polojasno až jasno. Odpoledne přechodně i oblačno a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23 na horách 16 až 19 stupňů. Foukat bude slabý západní nebo severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.
13: Za chvilku si na Kissu dáme Felixe Jena a Kaskádu Boy You Tell Me, ale ještě předtím klasika, 90, jak vyšitá, Gigi D'Agostino a The Riddle. S váma Vítě Lesák, přeju pohodovou neděli.

Felix Jen na KISSu. Dneska večer nás čeká závěrečný zápas fotbalového mistrovství světa. Jukneme se za chviličku, jak to bude vypadat, ale ještě předtím stihneme i dva juboxy, tak přichystejte telefony, protože za chvilku budete vytáčet 210-323-323, telefon do studia, anebo nahrávat apky přes naší kysáckou apku. Dáme Roxette, dáme Ava Max a v tuhle chvíli i Takabro.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Máme krátce po 7:15 a na Kyso už vítám Lukáše. Luky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Vítěho.
1: Tak povídej, co jsi vybral a komu zahrajeme hlavně?
2: Hele, bylo by to pro všechny, co byli včera na Mácháči, jo. A vaše vystoupení bylo super, Espresso Macchiato, a bylo by to, a jo, bylo to bomba.
1: Já jsem měl takovej, protože byla to taková spontánní akce a ta druhá sloka mi normálně vypadla, já jsem nevěděl slova. A nějak jsem se na to úplně vykašlal, že jsem si to nepřeříkal, tak aspoň to byla taková improvizace, no. Viděli jste, že to bylo živě.
2: Bylo. Já si ani nepamatuju, dal jsem si toho trošku víc, toho pití tam, nepamatuju si, teda, ale mám video, klidně ti ho pošlu.
1: Tak to když tak pošli, tak povídej, co zahraju a komu věnujem. Aha.
2: Pro všechny, co tam byli včera, jo. A pro Baču, pro Jirku nahoru, a že Magdy vystoupení bylo super s kastrolem. A dali bychom od lepší než originál od Magdy Vronkový Forgiven.
1: OK, mám to nachystaný, hezkou neděli přeju a hraju pro tebe. Měj se dobře, ahoj.
2: Pro všechny, ahoj.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

2, 3, 4. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Už dnes večer velké finále. Fotbalové mistrovství světa je ve svém zdárném konci a večer vás čeká opravdu zásadní show. Protože vystoupí třeba Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS nebo Coldplay a samozřejmě i spousta dalších známých tváří. Prostě je to udělaný opravdu jako show a jsem docela zvědav, jak to dopadne. Španělsko nebo Argentina? To je otázka a odpověď budeme znát už večer. Výkop je v 21 hodin. Necháme se asi překvapit, to bychom tady mohli spekulovat hodiny a hodiny. Každopádně je to úplně jednoduchý, vyhraje kdo? No zkrátka lepší.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Jukebox. Dáme si v nedělní podvečer poslední jukebox, o ten se postará Lucka přes apku, ahoj.
1: Takže ahoj, tady Lucka, chtěla bych zahrát písničku Coco Jumbo a bylo by to pro všechny, co poslouchají Kiss, k vám do studia, no a pro ty, co třeba teďkom jedou na nějakou dovolenou. Děkuju.
0: Coco Jumbo je nachystaný je i DJ Basslicker, za chvíli repríza Kiss parády. Po Basslickerovi přijde Alex, pak přijde Kuba na noční jukeboxy, pak už bude zase ráno, takže tady bude trošku taky jiná sestava, pak bude Martin Hájek, pak přijde zase odpoledne Radek se Soňou, no čeká vás to hrozně, hrozně moc. A Lesák se rozloučí a bude se těšit opět příští víkend. Mějte se, ahoj.

0: Vybíráme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Bez vás si neumím představit ani cestu do práce.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Chlamu se tu v autě jak potrhla, takže vám strašně děkuju.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Kiss paráda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
4: OK, tak jo, Kiss paráda, už to domlelo zase. Já jsem vždycky netrpělivý, až vás tady budu moc pozdravit a budu moc vám taky něco tady zahalekat na rádiu Kiss is in the house, DJ Basslickr. Takže díky za to, že mě posloucháte, že jste tady se mnou a že si dáme spoustu krásných pecek, nejnovějších věcí, které prostě budou šlapat, které stoprocentně budou ještě ukazovat svoje růžky za 2, za 3 měsíce, protože my jsme hodně aktuální. Novinka bude od Juste. Just a little, skvělý. Jejich poslední věc jmenuje asi no tak. Budou Criss Cross Amsterdam. Výborný, my oh my. Já jsem si teda vzpomněl na písničku od formace Aqua, která se jmenuje taky my oh my a já to vždycky pouštím takhle v autě. A děti říkají, tati, pust koníka, jo? Takže já pouštím koníka, jo? To je trošku jiný. My oh my, do you wanna say goodbye? My oh my, do you wanna say goodbye? Skvělý, co? A bavilo mě to vždycky. Tak, ale co si dáme ještě novou Inušku? This Whiz Away. Takže Whiz Away bude, no ale... Kdo bude? Nebude Vizovej, ale Vize. Vice, hezké, Memories. Věc, která nás taky sužuje v denním playlistu. Na Kissu krásný prázdniny vám přeje Basslickr. Jdeme na to, 10.
0: Kiss paráda

0: má tahle písnička. Nám jdeme na novinku od Offenbach z Francie, Fall to the Floor, na na na na na. A já vám zjistím za chvilku, od koho je původní originál, jo? Schválně.
1: Novinka Kiss Parády.

Rigoši, britská indie pop kapela Star Sailor, Four to the Floor, a potom tam byl mistr Thin White Luke, a Thin White Duke, ano, Laidback Luke taky to zmixoval a tam už jsem doma. Chvilku mi to trvalo, ale rozpomněl jsem se. Tak, a to byl původní originál a teď jsou to pro rok 2026 francouzští Offenbach, který tomu dali opravdu krásný jádro. Nejoblíbenější song podle vás, podle výsledků takzvaných call-outů, což jsou vlastně naše tabulky, co máte nejraději z KISSu, tak je tady devítka. Nejoblíbenější hit, kdybyste viděli tu úspěšnost. Jo? Just the way you are, Milky, David Guetta. Ono se není čemu divit, protože je to fakt jako krásný zpěvný. Tak si to dejte se mnou. Dneska devítka a 17 200 hlasů, který můžete samozřejmě i nadále posílat. KISS.cz, ať už v neděli si to můžete naladit, tak jsme to dali dohromady, po 19. nebo ve středu po 21. hodce. Na rádiu KISS, KISS.cz, všude v digitalu DAB+, nebo na FMku, prostě po celém světě jsme.

0: Tak jsme si za turu na Radio Kiss a my teď v Kiss parádě pojedeme dál. Je tady hit, který někdo může milovat, někdo zároveň může nesnášet, ale co se tak poslech celý album Vesny, tak mi to chytlo, ona tak krásně zpívá. Jo. A píseň Já si tě brát nebudu, ta má drive na první dobrou, vás to musí chytnout za srdce. A já to pošlu speciálně na Moravu, protože na Moravě je krásně a tam to milujete. A já rozhodně nejsem výjimka a od Vesny těch hitů je celá řada. A tohle je ten nejnovější s Benem Kristovem. Já si tě brát nebudu, osmička.
1: Kiss paráda. Místo osmé.
0: Jedem flétničku, ale kroje, jo, vínečko bílo. A jedem, let's go.

to je skvělý, co? Nářez. Jako blázen. A my jdeme na novinku Juste a Sema Harpera. Předchozí single byl Juste, Jack Style, John a třeba i Gabri Ponte. A se...

baví tenhle hit. Už si vždycky přijde. Tati, pust. Tak pouštíme. Tak. A novinka se Samem Harperem se jmenuje Just a Little a Cry a Little. Dokonce si s tím pohrali Avicii a spousta umělců a tohle je ta nejnovější verze pro rok 2026. Kiss Paráda. Tip na hit.

0: Hele, super verze, která mě bavila, byla od Bingo Players, taky takhle zněla, jo. Suprová, co? Tak na to jsem si teď vzpomněl. Jdeme na sedmičku, kde máme Paula Keena and Aquagena Eternity. A já si říkám, že bychom si mohli dát There is a Star, jo? Protože mě to strašně baví, There is a Star. Já vím, že Karel mě asi zabije.
1: Kiss paráda. Místo sedmé.
0: A dáme si There is a Star, jo? Protože je to novější, je to super a mě to tak neskutečně baví. Protože Mr. Aquagen tomu dal takový gule. A dokonce, já, když jsem tady mluvil o naší světový švihadlářce Terce Pubalový, Terinka Potržítko Pů, můžete si ji přidat na sítě, ona je opravdu nejlepší švihadlářka v ČR. A Aquagen si ji sdílel a dával tomu tuhletu muziku. Takže vy, co máte rádi skvělou music, dejte si to úplně všude. There is a Star a sedm Aquagen. Paul Keen. Na Kissu.

který dává dohromady Kissparádu. Že si tady prohazují songy, ale jako původně na sedmičce má být. Ale já jsem se prostě zamiloval do There is a Star od Aquagena. On poslouchá, pravda, má radost to, že ta jeho novinka jede. A Eternity přeci jenom slyšíte přes den, od rána do večera. Je to jedna z nejhranějších věcí u nás na Radio Kiss a nejoblíbenější. No a kdo je oblíbený právě teď? Jsou Italo Brothers, jejich Střela, Dynamite, ty brďo, to je pecka na šestce. Z minulý novinky, dobrý, ale za mě to chtělo trošku víc. Těch hlasů je tady 71 tisíc, kysáci, prosím vás, jo. Já bych vás poprosil, já vás prosím, jsem tam jednou za měsíc. Naposledy, když to byla Machina Time od Dimitri Vegas, Like Mike, ty tady máme Italo Brothers, jo. Italo Brothers, ty mají super hity, jo. Pořádný. Baví. Counting down the days, jo. Tak to zkusíme.

teď KISS.cz. KISS.cz, KISS.cz. Hlasujeme, jo? IBčko, Italo Brothers, Italo Brothers, Italo Brothers, Peace, a na šestce je novinka Dynamite. Tohle mimochodem, co hraje pode mnou, je jeden z mých nejoblíbenějších singlů Counting Down the Days, produkce Cascade, jo, je to tam slyšet. Prostě Italo Brothers jedou už 15 let v kuse. Hands up.

No hele, a já vzpomínám původně na tuhle věc, která mě bavila. A za mě jako, no... O trošku lepší, jo. A pozor, já vám řeknu, já jsem... Tohle je rok 2002-2003. Když jsem jel autobusem na Vezův, tak jsem poslouchal ve sluchátkách ne delegátku, co tam mlela o té sobce, ale poslouchal jsem italský rádia, kde vlastně v roce 2002-2003 na výši byla tato skladba od Mesh in Your Arms. Tam běžela hitparada Vitamina Aka. Vitamina Aka, to bylo to šílený, bylo to skvělý. Bylo to na Disco rádiu a tenkrát Radio Italia Network RIN. A oni mě tak brutální jingly, to mě bavilo. No a já jsem se do té skladby zamiloval. A potom přišla vlastně skladba od Resource, I Just Died in Your Arms. Já už jsem tehdy dělal DJ, už jsem mixoval a zjistil jsem jednu věc, která si nikdy nepraskla, ale poslouchejte tohle, I Just Died in Your Arms od Resource. A já jsem to takzvaně pičnul, zrychlil o 40 BPM a znělo to potom úplně stejně jako Mesh in Your Arms. Vy, co jste DJové, schválně si stáhněte, nebo si puste Resource, I Just Died in Your Arms a Mesh in Your Arms a zjistíte, že Mesh to jenom zrychlili a trošku předělali. Ježíš, to byly krásný hity, no já bych si z Kiss parády tady udělal druhý bass machine. Ale pozor, takovouhle muziku hrajeme na Kissu v sobotu, v horici sobotní noci a zároveň bass machineu 23 až půlnoc. Takže vy, co jste příznivci Hands Upu, Kissmanie a tak dále, tak bass machine je pro vás jako dělaný. Ale teď už jedeme dál, protože jsem se chtěl dostat do Rumunska, kde bylo krásně. Pamatuju si taky na hezkou chvíli. V roce 2011, když jsme s Romanem Andělem byli v Millennium v Táboře a tam jsme poprvé viděli Inu naživo.

0: později, jak zní její novinka Vizovej. Tohle No Limit, to je starý song, rok 2016. Pavel mě taky. Ale je to hodně podobný, protože Vizovej vychází právě z jitovky No Limit, jo? Tak poslouchejte.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: Hlasujte Kiss.cz, tohle skvělý. To má ránu.

0: Bonga. Tak jo, a my si dáme malou rekapitulaci toho, co jste mohli v Kisparádě rádia slyšet. Jo, protože jsem dneska nějaký ukecanej. Desítka YSSK Memories, David Kamelky, David Guetta, Just the way you are. 8 Vesna Ben Kristova, já si tě brát nebudu, s těm mu za ženu. 7 There is a Star a Aquagen. 6 dneska krásná Italo Brothers Dynamite. Číslo 5 Andrea Bocelli, David Guetta a td. DNA. 4 Bangaranga a teď tip na hit. Jdeme na Criss Cross Amsterdam za bandou, která toho dělá opravdu hodně, hodně, hodně, hodně kvalitně, jak se sluší a patří, a díky jim za to, že prostě to nedělá jenom na půl. Let's go, here we go, tady jejich novinka z Willy William, My Oh My, jdeme pěkně zaskákat, on je to krásný, energický, takový reggaetonek v tom hezkým podání a zároveň to prostě, jo, má to koule, jdeme na to, tip na hit.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

0: baví, baby.
1: Check it out, here we go, to za náma tip Night Criss Cross Amsterdam na Kissu a my jdeme už na bronzovou pozici, kde máme ne Robina Hooda, ale Robina Schulze, takovýhle ten milovníkatej chlápeček, který umí udělat geniální muziku. Muziku Lepší časy Robin Schulz vlastně zaznamenal s touhletou skladbičkou osminásobní místo jedna v Německu a šestkrát byl první v Rakousku. U nás je to teda zatím bronz, ale to není vůbec špatný. Gratulation a jdeme na bronz.
2: Kiss paráda. Místo třetí.

0: A jdeme do velkého finále Kiss Parády Rádia Kiss, jak jinak, teď se dozvíte, kdo byl na dvojce a kdo bude na jedničce. Zároveň teda musím říct, že dvojka je stejná jako minulej týden, takže netřeba vás dlouho napínat a jdeme si říct, že tam jsou Holky a Mark Voss, takže taková ta krásná československá kolaborace, ale velice kvalitně udělaná, urubaná, hezky ukuchtěná, jak by se řeklo na Slovensku, a líbí se mi to, že to má tak krásný punc sebejistoty. Takže jdeme si dát Party 2026. Gratulation obrovská. No a kdo bude na prvním místě? No tak to se dozvíte už jenom za chviličku na Kissu. Hej ho, a do nepaří s náma, paří proti nám.
1: Kiss Paráda. Místo

0: ve absolutním finálovým klání Kiss Parády Rádia Kiss pro dnešní čtvrt červencový den. Jestli máte středu, máte 15. července, jestli máte neděli, máte po Kiss Party na Máchově jezeře, ano. Kiss Party Máchovo jezero 18. červenec a vy, co máte neděli 19. července, tak možná už sbíráte síly na další týden. Ale každopádně chci poděkovat za to, že jste ladili a že jste si vychutnávali tyhle hity se mnou, s mojí maličkostí DJem Basslickrem. No a na trojce Robin Schulz, na dvojce Holky Party, no a kdo bude na jednotce, stejně jako minulej týden, Skutřich, aktuální věc No Rewind, takže spoustu energie do vás, do vašich ušních bolců. Jsem rád, že podruhý za sebou HP Baxter a jeho skvělá zkusná skutrovská banda veze zase ty nejlepší songy ever pro vás, pro všechny. Hej ho, pazmeni, nezapomeňte hlasovat do příštího týdne webkiss.cz, tam to všechno máte narubaný, namachtaný a já budu rád za každý hlas, který mi odkliknete. DJ Basslicker se neloučí, pokud máte středu, za chvilku Trends Party, pokud máte neděli, no tak užívejte nedělního klídečku a pohodičky s rádiem Kiss.
1: Kiss Paráda. Místo první.

0: Filmové tipy.
1: Do kin už brzy naskočí dlouho očekávaná česká komedie, která pohladí a potěší všechny milovníky trampingu, stanování, rybaření i laskavého humoru. Dovolená v českém ráji nás vezme za jednou trošku rozhádanou rodinou. Drahá polovička by totiž ráda k moři. A méně drahá polovička zase počirák. A tak zvolí kompromis. Kemp. Takže stan, skládací židličky, ešusy, spacáky, gitáry, Diana a společný umývárky. A dovolená snů může začít. Letní komedie je v kině od 30. července. Rokys, Katka Čepelíková.

0: Je tady 8. hodina neděle a startujou nedělní jukeboxy s Alexem. Pojďme na to, přátelé.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

Kysáci, krásný večer všem přeji, máme krásný týden a obecně prostě nádherný léto v plném proudu. Včera samozřejmě absolutně legendární party na Máchovo jezeře, já jsem tam teda bohužel nebyl, ale už jenom z toho, co jsem viděl od mých kolegů a od vás, co jste postovali, tak mě to strašně mrzí, ale i tak vlastně na mě ta energie dolehla, naprosto úžasný a už teď se těším na další akci, na které budu, doufám, že taky osobně. No a jinak dneska samozřejmě v 9 hodin startuje finále mistrovství světa ve fotbale Španělsko Argentina. Budu se vám tady snažit dávat nějaký průběžný informace, jak to probíhá. Koukat na to taky úplně nemůžu, ale občas to zčeknu na internetu, takže pokud zrovna řídíte nebo nemůžete koukat taky, tak věřte, že udělám všechno pro to, abychom měli aspoň hlasový zážitek, ale hlavně a proč tady vůbec dneska jsem, samozřejmě jsou to písničky a jukeboxy, které vám tady budu plnit od 8 až do 12 až do půlnoci, takže nezapomeňte, že můžete volat do studia sem ke mně na telefonní číslo 210 323 323 a nebo využít aplikaci Rádia Kiss, kam mi můžete poslat hlasovku, případně mi napsat nějaký text a objednat si takovýmhle způsobem. No a to přesně udělala Gabriela a odstartuje nám dnešní jukeboxy, která mi napsala. Zahraj prosím Subfocus holkám na noční směnu do Nikos Ždánice, ať vám to holky uteče, děkuji, zdraví Gabča. No tak holky, já věřím, že vám to uteče, protože já už mám tady nabito Subfocus Fireball DML Irach Original Done. Startujou jukeboxy, pojďme to pořádně rozjet. No a drámky na úvod, no to jsem zvědavej, kam až to vygraduje.

0: Taky sáci už mi tady přilétli různé hlasovky, mám toho spousty, takže to budu postupně se tady v tom nějakým způsobem snažit zorientovat. A první hlasovka, kterou si dneska splníme, je od Davídka.
1: Čau Alexi, tady David, zahraj mi tam prosím tě od Davida Getty Gun Gun Gun, bude to pro ty lidi, co mají rádi tuto písničku a hlavně pro tátu, protože jí má strašně rád. Díky, čau a užívej večer. A rádio Kiss je to nejlepší.
0: Davidku, ty seš nejlepší a tvůj táta. A obecně vy, kysáci, jste úplný zlaťáci. A já posílám samozřejmě Davida Getu a Gun Gun Gun každému z vás. Doufám, že si to užijete tak jako já.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. Jinak dneska je 19. července a svátek slaví Čeněk. Čeňku, všechno nejlepší k svátku. Doufám, že si ten den užiješ naplno a můžeš si třeba dát jeden velmi oblíbený koktejl, který se vlastně ke dnešnímu dni velmi hodí, protože dneska je mimo jiné taky Národní den daiquiri. Jo, koktejl daiquiri, který byl vymyšlen roku 1896 v Santiago, Kuba. Jo, koktejl, který obsahuje rum, limetkový džus, cukrový sirup a led, prostě takováhle zajímavá kombinace, tak můžeš oslavit buď to tímhle koktejlem, anebo jakkoliv jinak. A pokud by si Čeňku, no a i vy všichni kysáci byli furt ještě dehydratovaný, tak spozorněte, protože nám startuje zajímavá soutěž na Kissu.
1: Léto je v plném proudu.
2: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
1: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v ranním Kissu.
3: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Posloucháte Jukeboxy na Rádiu Kiss, nedělní večerní Jukeboxy s Alexem, a na telefonní číslo 210 323 323 se dovolal posluchač Petr. Petře, slyšíme se, čau, čau.
1: Čau, čau, slyšíme se, čau.
0: Ahoj, ty jsi mi říkal, že jste někde na dovolený. Můžeš nám i kysákům prozradit, kde se dá... No, povídej.
1: Města s rodinou, zahájí jsme dovolenou.
0: Hezky. A jste někde jenom, kde přesně se nacházíte?
1: Je to osada Smraďavka u Starého města.
0: Aha, jasně, osada. A máte tam jako pohodičku, jakože spíš jste v tak jako příjemný přírodě, nebo je tam nějaká koupačka kousek, nebo jak to máte?
1: V přírodě.
0: No protože ty
1: vínečko,
0: si... Vínečko, jo, no to jo. Ty si totiž vybral úplnou písničku, která ve mně vyvolává asociaci s tím nejvíc jako exotickým odpočinkem na světě, což je, co já tohle slyším, to je King Africa Bomba. Já tohle slyším, tak mám chuť si vzít prostě koktejl do ruky a nasadit si takový ty květiny kolem krku a tak jako vibovat. Ale ono se to dá všude, že jo? I v přírodě, prostě kdekoliv.
1: Ano.
0: Super. Tak mám to tady nabitý, ještě mi řekni, komu ji posíláme tu písničku.
1: Tak bude to pro moji rodinu, manželka Lenka, dcera Eva, syn Kubík, jsme tady všichni pohromadě, hrajeme Člověče nezlob se, popíme s manželkou vínečko.
0: No jo.
1: A prostě si to užíváme a posloucháme Rádio Kiss.
0: Naprosto luxusní. Tak si to užívejte i nadále. Písničku za chvilku pustím, no a samozřejmě posílám ji i všem kysákům, a pokud teďka jste někde dovolený, nebo vám to taky startuje, nebo se na ní třeba chystáte, tak s tuhle písničkou si určitě už naladíte tu správnou náladu. Měj se hezky, Petře, užijte si
1: taky.
0: Den a čau, čau, zase příště.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a musím říct, že teda ten playlist je opravdu absolutně letní pecka. Co písnička, to pocit, že je člověk někde na pláži, stačí zavřít oči a úplně jako kdyby ta dovolená prostě se objevila z minuty na minutu přímo v naší realitě. Samozřejmě pro mnohý z vás ta dovolená je realita. No a je to taky realita pro Lenku, která nám poslala další hlasovku.
1: Ahoj, právě jsme zahájili naší novou dovolenou, jsme tady a posloucháme vás a chtěli bychom zahrát, prosím, Cizí zeď, mějte se všichni krásně a užívejte léta.
2: Ahoj.
0: Ahoj, tak Leni a rodinko a kysáci, Cizí zeď právě teď.

Posloucháte Radio Kiss, tohle byla písnička Sad Girls a rozhodně u nás tady ti, co napíšou do aplikace Radio Kiss nebo pošlou hlasovku nebo mi zavolají přímo sem do studia, a tak rozhodně nebudou Sad Girls ani Sad Boys a nebude to ani Eliška, protože právě ty teďka splním přáníčko, ona mi napsala tady celkem třikrát, očividně opravdu moc chce tuhle písničku. Ahoj, zahrajte prosím písničku It's My Life od Bon Joviho pro posluchače Kiss Rádia. K nám sem s přítelem do auta, děkuje moc Eliška, tak Eliško, mám to tady pro tebe, John Bon Jovi, It's My Life.

0: Odbyla nám 9. hodina večerní, my pokračujeme ve víkendových juboxech s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radia Kiss a Alex ve studiu, teďka takhle při večerních nedělních jukeboxech. No a já vám tady samozřejmě plním písničky na přání a můžeme si to tady ještě jednou zopakovat, jakým způsobem si tu písničku můžete u nás objednat. Je to velmi jednoduché. Buď to se dovoláte na telefonním čísle 210-323-323, anebo využijete aplikaci Radia Kiss, kam mi můžete poslat hlasovku nebo třeba taky textovou zprávu. No a Jakubíno, Jakub teďka si objednává, tak si pojďme poslechnout, cože to bude.
1: Ahoj, zahraje nám všem kysákům od Calvina Harrise a Regan Bowmana Giant. Mám tu písničku rád a bude to pro všechny kysáky a pro všechny řidiče, co týkom řídíš, pro všechny pracující, co pracují takhle pozdě v neděli. No, celkově prostě pro všechny, co něco dělají a je pro všechny, co jenom doma třeba odpočívají a jdou zítra do práce. Tak jo, díky, čau.
0: Jakube, já mám tuhle písničku taky strašně rád, má takovej hrozně pozitivní nádech, tak věřím, že tu pozitivní energii ucítíte i vy.

0: Tak kysáci, máme 18 minut po 9. hodině, to znamená, že už 18 minut se hraje finále mistrovství světa ve fotbale. Tak jak to zatím vypadá, netuším, asi se zdá, ne, je to 0-0 přece, dobrý, tak tuším, je to vyrovnaný, teprve se tam rozehrávají, tak věřím, že to bude dramatický až do samotného konce, ale zpátky k muzice, máme tady další hlasovku z aplikace Rádia Kiss, tentokrát nám ji poslala Lucka.
1: Ahoj, tady Lucka, já bych chtěla zahrát písničku od Ransla Pump It Up. Bylo by to pro všechny, co poslouchají Kiss, k vám do studia, všem, kterým se líbí tato písnička a pro všechny, co užívají poslední den tohle víkendu. Zatím děkuju.
0: Tak Luci, jdeme na to, Denzel, Pump It Up!

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem. No a co jsem vám chtěl říct, je, že já příští týden budu v ranní trojce. Od úterý až do pátku se na vás budu těšit s Patrikem a s Romanem. Budeme mít takové naše uskupení RAP, neboli rap. No a věřte mi, že se máte na co těšit, protože já si na Patrika s Romanem připravím takové neobvyklé rubriky i soutěže a chtěl bych je rozhodně vyzkoušet, jak v tom budou dobří. Jinak samozřejmě klasická trojka s Míšou je absolutně luxusní s Romanem, s Patrikem, takže pokud posloucháte nás teďka v tuhle okamžik a budete nás poslouchat potom i v noci a potom si nás třeba pustíte i ráno, tak přesně v ráno od 6 do 10 narazíte na tady ty tři naše milované blázny. Ranní trojka a ranní kiss je každý všední den i o prázdninách od pondělí do pátku na Radio Kiss.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
3: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z Vyšety.
4: Nebylo.
3: Taková zmutovaná kozička.
4: A dost už.
5: Já se asi čurnu. Ne.
3: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.

0: Kysáci, my pokračujeme ve víkendových jukeboxech. Mám tady další hlasovku, tentokrát od Pokémona, od Pikachu.
1: Zdravím, zdravím, zdravím. Měl bych takovou malou prosbu. Šlo by zahrát K-pop Hunters pro moji dceru Adrianku a manželku. Jsme tady na rybách, na rybníku, užíváme si dovolenou, tak by nám to zpříjemnilo náladu. Děkuju moc. Pozdravu všechny kysáky.
0: Tak užívejte dovolenou, máme to takové pohádkové. Pikachu si objednal K-pop Demon Hunters, respektive písničku tady z toho animovaného filmu, velmi úspěšného, myslím, že dostal dokonce nějaký velmi vysoký ocenění, takže pokud jste neviděli, tak se podívejte, je to dokonce i pro dospělí, ať se to možná na první pohled nemusí zdát. No a teď už pojďme na tu písničku Golden na Radio Kiss.

0: Tak kysáci Španělsko, Argentina ještě stále 0-0, no a my pokračujeme v naší víkendový krasojízdě. Mám tady další písničky, další jukeboxy a ještě teda musím říct za sebe, jsem nesmírně rád, že nás takhle posloucháte i ze zahraničí, i jste někteří z vás už na dovolených a užíváte si pohodičky a máte puštěný naše rádio, což je naprosto skvělý. Někdo teprve na tu dovolenou jede do Chorvatska i do jiných zemí a dokonce nás poslouchají naši bratia Slováci.
1: Čaute, tady Marco, synek ze Stupavy. Akorát jsem na rybách s kámošmi a naladili jsme si vaše rádio a jste brutální. Pokračujte v tento a prosím vás, keď sa dá, normálně nás vzpomeňte, my jsme ze Slovenska, ze Záhora, ale k vám máme nejbližší. Kis je bomba. Čaute.
0: Tak nech sa páči, to jsme strašně rádi, že se takhle užíváte. No a abych vám udělal tu radost ještě víc, tak pustím další hlasovku, která je od Michala. A já myslím, že výběr jeho písničky by se vám taky moc, moc mohl líbit.
2: Hezký večer, kysáci. Poprosil bych zahrát písničku od Emily jménem Slovenka pro mý dobrý kamarády Tomáše a Denisu. Dneska jsme si zažili neúplně ideální den a myslím si, že si zasloužíme něco hezkýho na večer. Mějte se fajn, dobrou noc.
0: Já vám můžu říct jedno, pokud budete poslouchat Radio Kiss, tak i ten neúplně ideální den vám dokážeme zlepšit, protože my jsme tady vždycky úplně happy.

Boys. Teď nám dohrála hymna světového mistrovství světa ve fotbale roku 2026, letošního roku samozřejmě, no a jinak ten stav finále je zatím furt stejný 0-0. No, jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet. A teď už další přání jukeboxové, které bych rád splnil tentokrát pro Hanku, která mi napsala. Ahoj, zkouším své štěstí a posílám tenhle malý vzkaz s velkou prosbou. Pokud byste mi zahráli jakoukoliv písničku od Justina Biebera, kterou posílám, slibuju, že budu zpívat tak nahlas, až to uslyší půlka republiky. Díky moc, Hanička. Hanička, tak Haničko, prosím tě, já otevírám okno, jdu ti to tam odpálit a jakmile tě neuslyším, hele, já si tě najdu a budeš zpívat potom mě osobně. Jdeme na to. Justin Bieber, Love Yourself. Oh, that's

0: Kysáci, odbyla nám 10. hodina, no a to znamená, že ještě 2 hodinky před námi. Víkendové jukeboxy s Alexem pokračujou.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Chystáce, my pokračujeme v našich víkendových jukeboxech. No a mám tady další hlasovku, jinak připomínám, že mi můžete taky volat na telefonní číslo 210 323 323. Věřím, že tak zhruba za 10 minutek bychom mohli dát telefonátek, ale teď už zpátky k hlasovce, protože mě tady jednu poslala Linda.
1: Čauky, prosím, zahrajte nám Veronu Na mě nečekej. My jsme teďka na Hrachuluskách s rodinkou a rádi bychom si to poslechli. Děkujem, pa!
0: Tak, já jsem si všiml, že na Hracholusku je více lidí, protože tady mi napsala Gabu. Ahoj, prosím, zahraj nám na Hracholusky pro tu naši bláznivou a zároveň báječnou rodinu a přátelé a samozřejmě vám do rádia, ať se nám dovolená vydaří. Prosíme Veronu, děkuji Gabča. Potom nám tady psali z Hracholusek i další lidi, konkrétně Kája, ahoj. Chtěl bych nechat zahrát písničku Cítím voni lesa pro naši partu na dovolené na Hracholuskách. Děkuju moc. Tak zdravím Hracholusky. Cítím voni lesa pustíme o něco později, ale teď už jdeme na tu Veronu a její píseň Na mě nečekej. Na mě.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: 1210-323-323, to je to kouzelné číslo, které když vytočíte, tak je velká pravděpodobnost, že se mi dovoláte sem přímo do studia, stejně jako se to povedlo teďka Kristýnce. Kristýnko, slyšíme se, ahoj.
2: Ano, ahoj.
1: Čau, čau. Tak Kristýnko, co teďka děláš, někam jedeš?
2: Já teď jedu z Liberce, byla jsem odvést přítele do práce, tak teď jedu domů.
1: Jasně, dobře, takže máš teďka na cestě. A kam jedeš domů? Jako z Liberce do Liberce nebo do Prahy nebo do jiného města?
2: Z Liberce do České Lípy.
1: Do České Lípy, jasně, to tam máte skoro za rohem. No a my jsme se s tebou bavili, že bys teda chtěla písničku od Michala Davida Kolu pijeme kolu. Komu ji pošleme?
2: Vám do rádia a všem kytákům, co poslouchají rádio.
1: No super. Jinak prosím tě, ty už máš dovolenou nebo plánuješ, nebo jak to máš?
2: Ne, já budu dělat popravky v září z maturity z jedné zkoušky, no, tak...
1: Jasně, musíš si to ještě malinko, no, ale tak, hele, ježišmarja, tak to se občas stane. Já věřím, že když si tomu pustíš nějakou hezkou písničku, tak že to potom do té hlavy se nasype samo a udělá se to samo, jak nic. A pak konečně budeš moc oslavit, že jo?
2: Ano.
1: Tak jo, tak tím pádem se krásně dobře dojeď a držím palce u maturity. Čau, čau.
2: Ahoj.
1: No a my jdeme na kolu. Nebo si jdete klidně jiný drink.

0: Kysáci, posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem, no a já tady sleduju vlastně finále mistrovství světa ve fotbale Argentina, Španělsko, je to napínavé, nebo takhle, aspoň mi to tady píšou, že to je napínavé, nemám úplně možnost to vidět, ale sleduju skóre, zatím je to 0-0, 48. minuta. No, jsem zvědav, jak to dopadne, pravděpodobně je dost možný, že rozhodnou penalty, ale to zjistíme až později. Jinak samozřejmě spoustu dobré hudby tady pro vás mám, za chvilku se můžete těšit na Rudimentala, anebo taky na Aviciho a jeho legendární Levels.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem a víkendové jukeboxy, nicméně tentokrát tady nejsem sám, protože se mi sem do studia dovolal posluchač Vašek. Vašku, slyšíme se, čau.
1: Ahoj, slyšíme, ahoj.
0: Ahoj, Vašiku. Tak prosím tě, kam jedeš, co děláš?
1: Jedu z práce po týdenní šichtě.
0: Po týdenní šichtě, jakože non-stop si to měl, jo, nebo?
1: Tak non-stop, ne, ale od rána do noci.
0: Ježišmarja, tak konečně. A máš aspoň volno pár dní teďka, nebo zase zítra to začíná?
1: Teďka celý týden.
0: Celý ten, no tak to je paráda. Co máš dovčů, co plánuješ vůbec?
1: Asi pracovat na baráku.
0: Hele, je práce a práce, že jo? A myslím, že na tom baráku to je takový příjemný. To člověk odrelaxuje, něco si udělá, má ten výsledek, takže věřím, že se na to těšíš.
1: To jako jo, ale nejhorší je zatím.
0: To je pravda. Hele, prosím tě, Košín, hide you, mám to tady připravený, komu pošleme?
1: Pro všechny kysáky, co ještě nespějí, nebo makaj. Pro dobře. Tebe rozpíjí.
0: Dobře. No a pro tebe do auta.
1: Super.
0: Paráda, tak jo, tak si mě krásně děkuju za zavolání, dobře dojeď a užij si týden prací na baráku.
1: Díky moc.
0: Čau, ahoj.
1: Čau.

0: Juboxy Rádia Kiss pokračují, máme 10:45, teda skoro 10:45 za minutku a půl. A další hlasovku od Petra z Košic.
1: Se vás, Patrik, já bych tě chcel poprosit o zahraní pesničky pre mojho kamaráda Davida, který před chvíločkou sa tiež takto dovolal cez hlasovku a poprosil by som ťa o pesničku od Emily Borovičku. Ďakujem. Peter, Košice.
0: Tak prosím tě, Borovičku jsem měl tady zrovna taky naplánovanou, takže mi krásně hraješ do not, protože, jak jsem říkal, psala nám i tady Kája z Hracholusek, kde očividně je jedna velká dneska dovolená party, že taky chtěla cítit vůni lesa, neboli Borovičku, tak věřím, že nejenom tady do Košic, ale i do Česka a obecně všichni, kdo mají rádi tuhle písničku, tenhle okamžik se 100% zajásají. Cítím voní lesa, mám rád i já, takže juhu, jdeme na to.

0: Tak kysáci, Davidek mi tady poslal spoustu zpráv se stejným požadavkem. Chce prostě jednu konkrétní písničku a tak moc si chce, že mi dokonce i nahrál hlasovku, tak by mě hrozně mrzelo, kdybych mu to nesplnil. Davide, co to bude?
1: Nazdar, kysáci. Já bych chtěl, prosím, písničku od Pitbulla, Rain Over Me. Jo, budu rád, když mi to zahrajete. Díky, čau, David.
0: Tak Davide, doufám, že opravdu budeš rád. Já věřím, že budou rádi i ostatní, protože tohle je prostě pecka, která patří k létu a obecně k pohodovému večeru. Pitbull and Mark Anthony, Rain Over Me.

0: Taky sáci máme tady už 11. hodinu, to znamená, že nám startuje poslední hodinka víkendových jukeboxech s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Legendární bubínky Safri Duo. Perkuse teda, abych byl přesnější, teď bych nerad urazil někoho, kdo hraje na perkuse, protože je to samozřejmě velmi, velmi složitý a velmi komplexní umění, umět hrát na spoustu tady těch nástrojů. A tak, jak to umí Safri Duo, to je prostě bomba. Hrozně se těším, jestli nám nevydají něco novýho. Myslím, že jsem někde zahlédl, jak něco zrovna jako tvoří. Nevím, budu se těšit i nadále. Ale teď už si jdeme poslechnout další hlasovku, protože nám ji poslal Lukáš, tak pojďme zjistit, cože to budeme hrát.
1: Krásný večer všem, tobě i všem kysákům. Já bych poprosil o zahrání od Romana Anděla, lepší než originál, píseň ludoveckou, a je to pro všechny, co musí být na noční a nebo nemůžou spát, tak poslouchaj Radio Kiss. Přeju všem, ať to krásně uteče, krásný večer a mějte se hezky.
0: Tak jo, jdeme na to, oblíbená ludovecká a legendární text v podání Romana Anděla z Ranní trojky a rubriky Lepší než originál.
2: Ľudia, sadnete si rovno, rovno, rovno a budete jesť ho.

Kysáci, noční, respektive večerní juboxy nedělní nám končí a noční jsou před námi, ty odstartujou ve 24.00, respektive ve 12 hodin, což je zhruba tak za 45 minutek, ale teď už jdeme na další přáníčko a já jsem se rozhodl, že teďka bych rád splnil přání Šichimu. A ten mi píše, ahoj Alexi, prosím, zahraješ písničku Chaos vodopády? Pro Honzíka Wolfu ze Strakonic, je to dobrý týpek a že mu držím palce, aby se mu ta autoškola povedla. Díky Šichy. Hele, Honzíku Wolfu, posíláme ti vodopády, kamaráde. Taky ti držím palce, ti to vyjde. No a vy, co máte tuhle písničku rádi, tak jedeme. Vodopády.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem na rádiu Kiss. A chtěl bych vám říct důležitou věc. Kysáci, samozřejmě, že dovolená už je v plném proudu. Je mi jasné, že někteří z vás už se válí na pláži, někteří se tam chystají, ale co je potřeba si pamatovat a nezapomenout, že když nám takhle brutálně pálí sluníčko, tak si musíme dát za prvý teda přikrývku na hlavu, nebát se si tu čepici vzít. Ona nám, ne každému možná sluší tak, jak bychom si přáli, ale my, jako 100% nás ochrání. A to si myslím, že je mnohem, mnohem důležitější. No a druhá věc je samozřejmě hydratace, protože v momentě, kdy se dostatečně nehydratujete, tak sami víte, že vás může bolet hlava, anebo dokonce to může být ještě mnohem horší. Takže určitě dodržovat pitný režim, abyste si to léto užili hezky ve zdraví a v pohodě. No a s tím pitným režimem vám dokonce můžeme tady v naší ranní show s naší ranní trojkou během příštího týdne trošičku pomoci.
1: Léto je v plném proudu.
2: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
1: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. První soutěž proběhne už v pondělí v ranním Kisu.
3: Jenom voda nestačí. Alavis

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, mě se tady hrozně moc hromadní požadavky na písničku Verona na mě nečekají. Nicméně my jsme už tuhle písničku hráli dneska a úplně bych jako to neměl porušovat. Nicméně, zároveň vám můžu dát ještě jednu radu a to je, když vydržíte ještě trošičku a potom si o ní zažádáte u Kuby Krabáče na nočních jukeboxech, tak ten si myslím, že vám to velice rád splní. Já mám bohužel svázaný ruce, nicméně nemám svázaný ruce na jiné písničky a teď si pojďme poslechnout, co budeme hrát pro Pavla.
2: Ahoj Alexi, tady Pavel, já bych tě chtěl poprosit o DJ Visage, myslím, že takhle nějak se to jmenuje. Byl by to písnička Schumacher a bylo by to tady pro ten víkend, protože utek hodně rychle. No a bylo by to i k tobě do studia a pro všechny řidiče, ať mají šťastnou cestu, ať prostě dojedou, jak se u kysáků říká, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Tak jo, ahoj a díky, Pavel.
1: Pavla, díky moc za hlasovku, jinak je to DJ Visage a písnička Formule 96, těch verzí je vícero, je i 98, a dokonce i nějaký různý remixy, ale my vám pustíme tu základní, tu nejlepší. No a já s tebou musím souhlasit, že opravdu ten víkend utekl hrozně rychle, jako ta formule, a chtěl bych vám, kysáci, všem popřát, že když už teda to utíká takhle rychle, tak pokud vám začíná dovolená, tak doufám, že tam hezky zařadíme ručku, hezky se to zpomalí a užijete si pořádně naplno. A teď už DJ Visage and Formula 96.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
2: Be happy.

0: Mailbox Rádia Kiss.
1: Tak kesáci, jdeme do finále, zbývají nám poslední písničky před 12. hodinou a já jsem strašně rád, že tady tenhle okamžik nejsem sám, protože jsem do studia se dovolala posluchačka, kysačka Týnka. Týnko, slyšíme se, čau, čau.
2: Ahoj, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, tak prosím tě, ty jsi mi říkala, že teda sledujete finále fotbalový. No a...
2: Sledujeme, já teda jako fotbal moc nerozumím, ale sledujeme to, protože to se napínaví.
1: Hele, já to mám úplně stejně. Já nejsem vyložený jako fanoušek, ale jako je mi naprosto jasný, že když jde o hodně, což je finále, tak je to stoprocentně jako velmi jako zábavná podívaná. A dokonce tam byla nějaká show, že jo, v poločase, to jsi viděla?
2: No, my jsme se pustili až třeba půl hodinky na zpátek.
1: Půl hodinky na zpátek, jasný. A furt je to teda 0-0, nebo se tam něco změnilo?
2: Furt je to 0-0.
1: Ježišmarja, no tak to nebudeme prodlužovat, hlavně ať dokoukáme
2: tam. A furt tam pobíhají a já tomu furt nerozumím.
1: Hele, jako...
2: Druhý je prodloužení.
1: Co jsem slyšel já, tak je to o nějakých míčích v nějakých brankách, no to je jako...
2: No a po nějaký trávě běhají, no.
1: A po nějaký trávě tam běhá, ještě u toho vypadá dobře, no je to, prosím tě, mistrovství prostě jak má být.
2: Takže asi tak.
1: Hele, my jsme s tebou vybrali písničku Afrika od Karla Wolfa, ty jsi říkala, že to je vaše oblíbená písnička, komu ji pošleme?
2: Poslali bychom samozřejmě všem kysákům, tobě do studia. A jedno přání bych měla, že pošlu to Ondrovi s Kuckou, což jsou naši kamarádi, teďka nás určitě poslouchají, tak tím bych to ještě poslala.
1: No výborně, tak posíláme Afriku, držíme palce, prosím tě, komu fandíte, Španělsko nebo Argentina?
2: No takhle, já mám ráda Španělsko, ale mám kamarádku z Argentíny, takže jsem mi řekla, že jako musím fandit Argentíně.
1: Jasně, tak vypadá to, že vlastně ať to dopadne jakkoliv, tak ty si v tom najdeš to svoje.
2: No přesně.
1: A tak to má být.
2: Tak vyhrálo Španělsko.
1: Fakt jo? Ježíš Maria, no tak jo.
2: Jo, je to 1-0, vyhrálo Španělsko.
1: No tak to je teda s touhle bombou teďka to přepneme do Afriky.
2: No, dáme si to Afriku, ale vyhrálo Španělsko.
1: Tak jo, tak můžeš napsat kamarádce omluvnou SMS-ku a užít si pořádný chamon.
2: No, je jich pošlu brčícího smajlíka a snad to pochopí.
1: Tak jo, tak se mějte krásně, posílám písničku. Ahoj, ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: No a my jdeme na Afriku. Nebo do Afriky.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč, vystřídal jsem Alexa, ale ten tady zůstává ještě stále ve studiu.
1: Já jsem tady ještě přesně, čau, čau Kubo, ahoj.
0: Alexi, jaký byl tvůj víkend?
1: Hele, jako můj víkend byl fajn, já jsem moderoval svatbu včera, byla taková velmi zajímavá, protože byla interaktivní ve smyslu, že byla taková mezinárodní, že tam bylo hodně hostů z různých zemí, že jsem využíval různé jazyky. No ale prosím tě, pojďme se bavit o tom, co jsi zažil ty, protože já jsem koukal, že jsi byl na Mákově jezeře na Kiss Party a že to bylo divoký. Ty jsi vystřelil svoje tričko, že? Já jsem
0: to
1: viděl. Je to
0: přesně tak, kamaráde, ale pozor, to není jenom obyčejný tričko. V tomhletom tričku,
1: ano.
0: Já jsem natáčel videoklip v naší rubrice Lepší než originál.
1: Jo, takhle, jo. Takže to je legendární tričko.
0: Ale bylo neuvěřitelný, že to propocený tričko, oni se málem servali, ty naši kysáci. Tam jako to byl najednou hlouček lidí, který se pomalu dral k tomu, aby vlastně kousek toho trika měl.
1: Vidíš
0: takže...
1: to, vidíš to. Všichni chtěli kousek tvýho DNA, Kubo.
0: Bylo to neuvěřitelný, kysáci, samozřejmě o tom hodíme určitě řeč. Já doufám, že my se taky na nějaký akci takhle uvidíme.
1: Já se strašně těším. Já mám už napsaný v kalendáři, myslím, že to je Auto Arena.
0: Auto Arena 100% ta nás nesmí jako minout.
1: Ano, takže tam už 100% budu a když se to podaří ještě předtím nějak termínově, tak samozřejmě strašně rád. No.
0: OK. No každopádně, kysáci, bylo to velkolepý, bylo to neskutečný. Já samozřejmě děkuju každému z vás, kdo jste tam byli a doufám, že Alexi, příští rok si dáme takový závazek, že tam budeme spolu.
1: No tak jo, a třeba taky vystřelím nějaký tričko.
0: Ne, já ho z tebe servu a normálně ho hodím mezi lidi.
1: Tak to si vemu nějaký levnější.
0: Tak jo, kysáci, moc děkujeme takhle Alexovi za večerní víkendové juboxy a za chviličku rozjíždíme noční juboxy. Alexi, ahoj!
1: Kubo, čau, kysáci, mějte se!
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Jak bylo řečeno, kysáci, startují pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem a já se na to neskutečně těším.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.
0: Startujeme klasickou devadesátkou, tohleto je Days a Superhero, protože vy, kysáci noční sovy, jste opravdu naši superhrdinové.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy, máme pondělí. Ilja má svátek a je 20. července. A samozřejmě noční jukeboxy kysáci nemůžou být bez vás. To znamená, že vy vybíráte největší pecky od 90. let až po současnost. Hned dvěma způsoby. A to mobilní aplikace a nebo naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Dominik. Dominiku, ahoj.
2: Čau.
1: Jaký jsi měl víkend?
2: Ale jo, docela dobrý. Konečně dovolená, takže to celkem jde.
1: Hezky, a byl jsi někde tady v Čechách, nebo jsi byl v zahraničí?
2: Ne, teďka mi dovolená začíná a jsme na cestě do Vídně.
1: Tak nás třeba někam pozvi. Co třeba navštívíš?
2: No, půjdeme se určitě mrknout na prátr, mm-hmm. A ještě to nějak extra obhlídle nemáme, to budeme až na místě hledat.
1: Rozumím. Já doporučuji určitě Schönbrunn, jo, ten je opravdu krásný, takže věřím, že třeba i tam zavítáš.
2: Asi možná uvidíme.
1: Pojďme ale k tomu důležitému, a to je výběr muziky. Ty jsi chtěl T-Boys a song Beruška. Komu to chceš věnovat?
2: Tak všem, co jsou třeba teďka na cestách nebo vzhůru, poslouchají nám, co sedíme v autě, tobě tam a tak nějak všem.
1: Děkuju, měj se krásně, hezké pondělí. Ahoj.
2: Čau, čau.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět.

0: Kysáci, možná vás překvapil tenhle ten hudební podkres, ale zároveň někdo totiž slaví výročí, respektive slavil, protože bylo v neděli, což už teďka je několik málo minut vlastně minulostí. A tím někým je moje mamka Jarča. Ahoj!
1: Ahoj, zlatíčko!
0: Prozraď, kolikáté výročí máte?
1: 29
0: let spolu, tyjo. A slyšel jsem v pozadí, že i Aleš je vzhůru.
1: Jo. No, ale prej si mám spakovat baťůžek.
0: Aha.
1: No, protože já jsem sázal na Argentinu.
0: Aha.
1: Abo na Španěli. Argentina prohrála, takže asi půjdu, víš? No, ale pak mě řekl, že mě dá ještě rok šanci.
0: Dobře, pojďme ale k muzice. Ty jsi chtěla původně Unique 2, nicméně tahleta muzika zazněla v našem playlistu a zazní i v následující hodině, takže jsme vybrali jinou muziku a tou je Lambada. Předpokládám,
1: Lambada, ano.
0: Že ta muzika bude především pro vás dva.
1: No jasně, jsme se u toho vrtěli. Moc.
0: Když bys řekla nějaký recept na dlouhý manželství, co to třeba je?
1: Tolerance a po ničem nepátrat.
0: Dobrá, užijte si to výročí a samozřejmě i muziku, která už právě běží. Ahoj!
1: Ahoj za to, ahoj!
0: Kiss.

0: Kadabrás, song, který právě teď dohrál krátce před půl jednou ráno. Posloucháte noční juboxy dnes s Kubou Karabáčem. Kysáci, já se musím přiznat, že jsem si říkal, jestli vůbec dnes budu schopen vlastně mluvit. Protože máme za sebou opravdu úžasnou, fenomenální kiss party u Máchova jezera. Bylo to neskutečný, bylo to opravdu jízda. Já vám za to strašně děkuju všem, kteří jste dorazili, protože takových kysáků na jednom místě, krásně u vlastně tohodle jezera, to prostě nemá nikdy chybu. Pokud jste z nějakého důvodu samozřejmě nemohli dorazit, tak určitě věřím, že jste viděli různé fotky, viděli jste různá videa. Samozřejmě i na mém profilu, který je jako podtržítko Krabac, tam mám celou řadu fotek s vámi. Za selfiečka strašně děkuju, protože já si furt říkám, že jsem opravdu takový ten obyčejný normální Kuba, ten kluk, který prostě si váží neskutečně každého z vás, když mě zastavíte, když chcete udělat tu fotku a když opravdu najednou můžu někomu třeba podepsat i to tričko, dokonce jedné slečně, třeba i tvář jsem podepisoval. Takže ještě jednou, máme za sebou neskutečnou jízdu a já věřím, že se uvidíme na nějaké další akci a uděláme zase z toho pořádnou party, protože já se přiznám, že jsem to protáhl asi do 6. hodiny raní a neděli jsem tím díky tomu vlastně úplně podepsal a vlastně neděle byla ve znamení odpočinku, relaxu a zároveň těšení se na dnešní noční juboxy. Jestli budeme hrát nějakou muziku z třeba právě tohodle, z týhletý akce, no jasně, že jo. Já jsem tady měl nachystaný sice 24/7, ale říkal jsem si, že bych vás ještě na pár vteřin, na pár minutek vrátil do toho okamžiku, do těch, do té kiss party, do té nálady a do té atmosféry. Takže jsem připravil něco od Jeana Luka a Nick Jay, a to je Mysterious Times, což byl song loňské kiss party u Máchova jezera a i letos tam právě zazněl. Takže věřím, že aspoň takhle, když na chviličku zavřete oči, tak se mnou vrátíte ještě o těch pár hodin zpátky, kdy jsme řádili.
1: Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Je to taky, sáci, stále ladíte noční juboxy, které jedou společně se mnou až do 6. hodiny raní. A už jsme tady vybírali přes naše telefonní číslo 210-323-323 a na řadě je samozřejmě i naše mobilní aplikace Rádia Kiss. Napsala mi třeba Kačka. Ahoj Kubíku, zahraj nám něco rychlejšího na noční do Vltavanu v Sedlčanech. Hezkou noc tobě i všem kysákům. V minulé hodině tady byl Alex a Alex, po něm jste chtěli, aby zahrál Veronu. On říkal, že má svázané ruce, protože my tady musíme dodržovat nějaký takový ten playlist a nějaký ten interval, kdyby muzika měla zaznít. Jenže já jsem co?
2: Je to rebel!
1: Takže jsem si řekl, že prostě dneska neposlechnu a zahrajeme si co, Lucko?
3: Tak já to zkusím ještě jednou. Mohla bych poprosit o písničku Verona na mě nečekej. Bylo by to pro všechny, co jako já ještě ponucují pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Díky moc, Lucka.
1: Takže si dáme tuhletu vyletněnou pecku. Rebel, vidíte to. Verona, na mě nečekej právě teď na Kisu. Na mě.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Be happy.
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
2: Ahoj, zahraj něco pěkného mému Honzíkovi, který nás veze z dovolené, ať za volantem neusne, protože já už sotva držím oči. Tobě i všem posluchačům hezkou noc a díky Týna. Tohle to je Alexandra San a Mr. Saxobeat na Kissu.

0: Je to neskutečný, ale konec hodiny se pomaličko, ale jistě kysáci blíží. No zkrátka, když se člověk dobře baví, tak to rychle utíká. Ještě si tady dáme třeba Saše With My Own Eyes nebo Keanu Everybody Changing, ale do té doby jdeme plnit ještě jedno hudební přání v této hodině, a to Štofovi. Štofo, ahoj!
1: Nazdar, Kubíku.
0: Jaký ty jsi měl víkend?
1: Já jsem měl takový pohodovej, protože druhá polovička byla v práci, takže odpočinek, klídek před dovolenou, víš, jak musím se zregenerovat.
0: A kam pojedeš?
1: Jedeme do Jeseníku letos.
0: Takže v Čechách? Ne, to jo, bude to jo, nějaká jo. Chaloupka?
1: No, máme se známýma pronajatou chalupu vlastně celou, takže parádička.
0: Tyjo, tak
1: těším to.
0: Tiše závidím. Pojďme k muzice. Děde Kinky, jak vždycky říkáš, Gasolina. Komu tahle muzika poputuje?
1: No, všem, co musíme být v práci, tobě do studia, ti to utíká.
0: Děkuju.
1: Pak na benzínku, na molku, do Jesenice pro holky. No a všem klukům od nás od Krokodýla.
0: A dokonce holky z benzínky minule nechávali poslat vzkaz i tobě.
1: Jo, ona mě to říkala, no jo.
0: Dobře, tak zdravíme všude, kde nás teďka ladíte. Užij si muziku, ahoj.
1: Taky, Kubo, měj se, čau.
0: A my, kysáci, samozřejmě pokračujeme až do 6. hodiny raní. Radio Kiss.

0: Je tady další hodina nočních jukeboxů a ani v ní samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás, tak dejte vědět, jaká to bude.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jaká bude kysáci další muzika, to nám odpoví Ondra. Ahoj.
2: Ahoj Kubo, krásnou noc.
1: Krásnou noc i tobě. Co budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat?
2: Tak budeme hrát Prodigy, výběr jsem nechal na tobě.
1: Já doplním, že to teda bude Firestarter. A komu to chceš věnovat?
2: Tak bude to pro všechny kysáky, pro tebe do rádia, pro všechny řidiče, pro všechny, co byli na Kiss Party, já jsem mimo, nebyl jsem přítomen, takže je to škoda, ale viděl jsem fotky, bylo tam i zastoupení od nás z Krupky, možná se i viděl modrý trička Dylinčáci.
1: Ano, pamatuju si, ano, byli tam.
2: Takže to je kamarád, tak ty taky pozdravuju a pro všechny, no, ať si to užívají tu hudbu, ať neusnou za volantama.
1: A Ondro, jaký byl tvůj víkend?
2: Hele, pracovní, podovolený, takový ještě únavný, ale dalo se.
1: A dovolená byla v Čechách nebo v zahraničí?
2: Ne, dovolená byla v Itálii, ale hned jak jsem přijel, tak jsem hned zase odjížděl na cesty, takže takový naprt, no.
1: Je mi to jasný, samozřejmě kysáci, vy se ozýváte ze všech možných koutů, že míříte právě na Dovču, takže o tom určitě hodíme řeč. Ondro, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj Kubo, čau.
0: Radio Kiss.

0: Ladíte pondělní noční juboxy s Kubou Krabáčem, máme 20. července a za sebou máme propařený víkend na akci Kiss Party u Máchova jezera. A vy na něj vzpomínáte, třeba jako Vítek.
1: Čau Kuba, z včerejší Kiss Party se moc povedla, fakt se byl neskutečný řízek. Hele, prosím tě, jaký máš Instagram, já tě mám natočený a tě musím označit. Řekni mi to, prosím tě, a nadělím ti to tam, protože ty jsi jel včera neskutečný bomby a fakt to byla party, teda se vším všudy. Měj se čau a zahraj něco pro sebe, protože ty si to po včerejšku zaslouží.
0: Plánuju jistou změnu, ale o té budu informovat. Zatím mě najdete jako Jakub podtržítko Krabac, takže za sdílení samozřejmě moc krát děkuju. A když mi necháváš takhle volnou ruku, tak je to samozřejmě něco, co musí být rychlé, svěžné a musí to probudit. Vybral jsem Scottyho Let the Beat Them Hit Them a vy si tuhletu muziku užijte. Radio Kiss.

Noční jukeboxy jsou v plném proudu, kysáci, stejně jako vaše cestování. Píšete mi tady opravdu ze všech možných koutů, jak míříte do Bulharska, jak míříte do Itálie, nebo že naopak už jste na cestě právě třeba z Chorvatska a podobně. A já bych vlastně tohodle využil. Dejte mi vědět, kysáci, kde nás vlastně teďka ladíte. Jakou máte naplánovanou dovolenou, nebo jestli už máte podovolené a pojďte se prostě pochlubit. Pojďte říct, jaká vlastně ta dovolená byla, bude, no a nebo třeba právě i probíhá, protože samozřejmě i spousta hlasovek a vzkazů chodí vlastně od z míst, kde nás právě teďka ladíte, že sedíte někde u moře, posloucháte Radio Kiss a já jsem moc zvědavý, kde všude teďka ladíte. Tak využijte mobilní aplikaci Radio Kiss a pojďte se pochlubit.

0: Posloucháte Noční jukeboxy na vlnách Radia Kiss. Já jsem se vás ptal, kde nás teďka ladíte, jestli jste někde na dovolené a odkud vlastně posíláte pozdravy. Napsal mi Jirka: ahoj Kubo, zrovna jsme se vrátili z road tripu, začali jsme v Rakousku u Alských jezer přes Dolomity až do Benátek a zpátky. Zdraví Jirka, zároveň přikládá i krásné fotky, takže vidím, Jirko, že si to opravdu neskutečně užíváš. Co Frederik?
1: Ahoj, já tě zdravím. Já teďka jsem v Paříži a jinak v srpnu letím s rodinou na Džerbu Tunis a strašně se těšíme, protože já furt sedím v kamionu a bude to veliká změna a věř tomu, že budu poslouchat Radio Kiss i tam, jako ho poslouchám všude na cestách.
0: A na cestách je i Denisa, která píše: hoj kikisáci, prosím o zahrátí nějaké pecky pro všechny, co cestují jako my a hlavně pro mého muže Michala a dceru Vanesku. Díky Denisa, a jaká pecka to bude, a zároveň se chlubí i Renata, kde nás vlastně teďka ladí.
2: Ahoj, právě jedeme s rodinkou z Albánie, máme za sebou něco přes 700 kilometrů, ještě nás tak 1000 čeká, tak nám zahraje něco třeba ve snu. Ať nám tu ta cesta utíká. Díky, ahoj.
0: Ve snu si dáme a kysáci. Kde nás ladíte vy? Máte už naplánovanou dovolenou, nebo už ji máte za sebou? Pochlupte se.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Kiss. Kysáci, možná nás právě teď ladíte někde na svý dovolený, a nebo naopak tu dovolenou plánujete, no a někteří už dovolenou mají za sebou. Takže zároveň i tematicky Pavel zdraví do celého světa.
1: Ahoj Kubo, já bych tě chtěl poprosit písničku od Bon Joviho. It's my life, a bylo by to pro všechny kysáky na celém světě, ať už v Americe, v České republice, v Chorvatsku, v Itálii, věřím, že i v Polsku se najdou, možná i v těch severních zemích, jako je Švédsko, Norsko, Finsko, tak i tam prostě posílám všude pozdrav, život je jenom jeden a užívejte si to stejně jako na Mácháči. Ahoj, Pavel.
0: Měj se krásně, Pavle, a kysáci, vy dejte vědět, kde nás teď v noci ladíte.
2: Radio Kiss.

0: Kuba Krabáč in the mix a taky sáci dejte vědět, jaká bude další muzika, ať víme, co máme hrát.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.